shine.

0: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: podcast o fenoménech 90. let. Vypalovačka. Nostalgie přenesená do současnosti. Hledej na YouTube, Spotify a hitradio90.cz. Hitradio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Zažijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
1: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
2: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland, puky pomáhají.

0: Dua Lipa.
1: Hi, I'm Lenny Kravitz. Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
2: Krásné srdeční ráno, je přesně 6 hodin a jsou tu první zprávy s Filipem Ličkem, vítejte u nich. Pozor na internetové podvody, které vám z účtu mohou začít pravidelně vysávat peníze. Bezpečnostní experti varují před triky, kdy podvodníci pod záminkou jednorázové platby za pár korun nebo stažení dokumentu nenápadně aktivují skryté měsíční předplatné. Lidé si menších odchozích částek často dlouho nevšimnou a proto policie a banky radí, pečlivě čtěte podmínky před každým zadáním karty na internetu. Pravidelně kontrolujte výpisy z účtu a v případě podezřelých transakcí ihned kontaktujte svou banku. Společnost Baťa příští rok postupně ukončí výrobu obuvi v závodě v Dolním Němčí na Uhersko-Hradišťsku, který je jedinou továrnou obuvnického gigantu ve střední Evropě. Provoz v závodě, kde se vyrábí obuv od roku 1970, není podle firmy rentabilní. Její rozhodnutí o ukončení provozu se dotkne 92 zaměstnanců. A pojďme také na sport. Hokejisté Třince i v šestém kole Extraligy naplno bodovali a po výhře nad Kladnem 6-4 vedou tabulku Extraligy stříborovým náskokem před Pardubicemi, které porazili České Budějovice 5-2. Třetí je po vítězství nad Mladou Boleslaví 4-1 plzeňská Škoda. Boleslavští tak spadli na poslední místo, odkud se po triumfu v Olomouci 4-3 vymanili Vítkovice. Sparta prohrála po druhé za sebou, tentokrát v Hradci Králové 3-4 a Litvínov dokonal v nájezdech velký obrat proti Liberci a vyhrál 5-4. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
3: O Trokovicích na Baťově má vzniknout nový protipovodňový systém. Při přívalových deštích bývají pravidelně zaplavené sklepy nebo silnice, protože kanalizace nestíhá vodu odvádět. Stavba nového systému měla původně začít už teď v září. Odložila se ale kvůli námitkám ekologů, kteří nesouhlasí s kácením stromů. Odvolání teď projednává Zlínský kraj. Ranní teploty na východě Moravy se nám drží kolem 8 stupňů. Přes den už ale bude zase velmi příjemně, konkrétně 21 až 24 stupňů. A k tomu po celý den jasná obloha. Podobné slunečné a teplé počasí by s námi mělo vydržet až do konce týdne.
4: Italský design, italská elegance, Nardi nábytek. Objednejte tento týden se slevou 15%. Kód podzim 15. Itálie.

0: milionů s Michalem a Jasmin.
1: No, taky tady máme Filipa, jak jste slyšeli. Čau, Filo.
2: Krásné ráno.
1: Ahoj, Jasmin.
3: Krásnou středu, ahoj, Michale.
1: Samozřejmě krásné ráno i vám. A všichni, kdo jste někdy zapojovali USBčko do počítače, to starý, tak víte, že to jde vždycky až na potřetí, jo? Jasmin tady zapojovala, já tě musím prásknout, já na tebe koukám, co se to děje, hledím teda. A Jasmin zapojuje nabíječku do telefonu, který má USB-C, a jak víme, tak ta nabíječka funguje z obou stran, no a Jasmin to tam dala na potřetí, jo?
3: Spala jsem hodinu a půl a já mívám Lightning a ne C, takže prostě nezbyt.
1: Počkej, to já to taky zkusím.
3: Hledí, máčkni si tam ten čudlík a dej tam tu maj-

0: Miley Cyrus, Hit Radio, Michal, Jasmin, Filip, to jsme mi tři krásné ránko. Tak jakou máte náladu dnes takhle po ránku, co? Je středa, už vlastně tenhle týden docela utíká. Já mám teda úterý, já jsem pořád o den pospátku, celkově pospátku, to je jedno. Tak.
1: No náladu, když bych to měla vzít jako od jedničky do desítky, tak za mě třeba devítka. Fakt co mám hezky.
0: Devítka dobrá, já taky. Co Filip, jak je na to?
2: Já takhle, pro rádio 7, normálně trojku.
0: No počkej, no počkej, tak pojďme to rozdělit. Hele, pro rádio mám 10, jo, a pro sebe dneska tak 1,5. Ne, já se cítím nějak takhle teda, kdybychom to měli zhudebnit.
1: Hobitek?
2: Je to těžký,
0: to je nějaká firma, ne?
2: Je to těžký samozřejmě posluchačům říct, že máš náladu na 1 tady, jako což je to nejhorší, že jo? To si nemůžu dovolit. A to ani nemám, takže já to měním ještě pro rádio 9 a normálně 6.
1: Aha. Vy jste hrozný šmečka, já zůstávám na svý devíce, já jsem nalhala.
0: Taky devítka, devítka. Vždycky to může být obot lepší, no. Tak jak to máte vy takhle po ránu, středa, úplně už není, ne? Nebo...
1: Ne, ten byl v sobotu, ne? Prosím tě, nech úplně
0: nevím, na co se vymluvit teda.
1: Dejte nám vědět, je minuta šampionů před náma, 60 sekund na zprávy od vás a chceme klasicky tři věci. Jak se jmenujete, odkud jste a teda tentokrát, jakou náladu máte 1 až 10 bodů s tím, že desítka je nejvíc?
0: Napište nám to na 777-937-777 SMS-kou anebo přes WhatsApp. Jsme na to moc vydaví. Teď Samfeld, Jonas Blue na Hit

0: Lagerfeld, Jonas Blue, tohle jsou hity na Hit Radio, středa 6 hodin 11 minut, dobré ráno. Říkám si, že zeptat se vás na to, jak se máte, jakou máte dneska náladu, byla doslova trefa do černého, protože o tom je minuta šampionů. A přišla od vás neskutečně moc zpráv.
1: No hlavně jste v těch zprávách na nás strašně hodný, tak říkám předem, abyste si nemysleli, že si to vymýšlíme.
0: No počkej, to jsou ty, co si vymyslela na začátku. To jsou ty z ChatGPT teda, jo? Tak pojďme, minuta šampionů startuje právě teď.
1: Mára Přepepře, osmička a díky nám prý desítka.
0: Přepeřené, Lenka Rýmařov, vidí to na 9 z 10.
1: Evík Frýdek Místek, tak jak to je pracovně unavená čtyřka.
0: Honza Broumov, po ránu nálada na 4, když nás prý slyší, tak zlepšení na 10.
1: Zapomněl se prý i na semaforu, když se na nás zaposlouchal. Renča Super Středa dává 9.
0: Andrea Praha dává 10 a jde běhat.
1: Vanda z Dolního Bukovska má se super, díky nám, děkujeme.
0: Moje se Bukovská. Markéta Friedland, mám náladu úplně na huby, od včerejška mě sejří kolega.
1: Květa Děčín má 10, včera strávila odpoledne s 3,5letým vnoučkem a nabilí energii.
0: Stáňa Hrejkovice, nálada minus 10 po ránu, jinak to nejde, za hoďku bude líp, možná minus 9.
1: Andrea Litvínov, nálada na 10, řekla by i více, jak vstávala ve 3 ráno do práce, ale od zítra má dovolenou.
0: Radek Jihlava, mám se skvěle, řekl bych, cesta do auta tak za 3, srnky na silnici a pohodička za 10, díky.
1: Já vám chci něco říct, já tady pak schytávám bídu za ty městečka a obce. Ale
0: myslíš Přepepře?
1: No ale to, a Bukovsko, ale to tam takhle píšete, jo, já to čtu jen, jak to je, já to neznám kolikrát.
0: Já se jdu podívat, kde jsou ty Přepeře, já se strašně omlouvám vám, kdo jste z Přepeří, Přepeř. Sever Čech, Jablonec a Tisou, no už to tak, vidím, Jablonce.
1: A Bukovsko?
0: Trosky. To je Bukovsko.
1: Bukovsko, no jo, tak ježišmarja, no, taky mistr tesař, že?
0: Já si myslím, že se od zítra budeme ptát na to, jak se jmenujete, a pak ať tam napíšete třeba, jakou máte náladu, protože ty města, začíná to být docela problém, jo. Jelen Magdalena, tak to jsou další hity pro vás všechny, kdo nás sladíte, kdo máte náhodou náladu?
1: To je pro mě, nenech se.
0: Pane bože. Kdo máte náladu třeba od jedničky do pětky, tak by vám jí to mohlo zlepšit, a vy kdo máte desítku, tak to je dobře. Tak pojďme na to. 6 hodin 13 minut.

0: Tohle je Taylor Swift, Opalite, na Hitrádiu 6 hodin 20 minut.
1: Tak schválně, neříkejte nám to, řekněte si to v hlavě pro sebe, ale kolik máte teďka peněz? Máte tu částku v hlavě? Výborně, tak teďka vám možná trošku zkazíme ráno.
0: To u sebe anebo na účtě?
1: Na účtě, prostě co vlastníš, jo? Kolik máš peněz. Mm-hmm. Protože průměrný bohatství Čecha je údajně 380 tisíc korun. A pozor, jenom za loňský rok měl průměrný Čech zbohatnout o dalších 36 států. Já si říkám, kde těch dalších 36 mám já taky třeba.
0: Já bych chtěl vidět toho průměrného Čecha, no? Protože pane bože, když slyšíte průměrný Čech, jo, tak věříte tomu někdy, protože to máš. A průměrný plat v České republice a průměrná výška, průměrná délka, kolik máme naspořeno, kolikrát týdně se milujeme. Pane bože, mně se ještě nestalo, že bych byl v těchto tabulkách, jo, protože podle mě průměrný Čech existuje jenom v nějaký excelovský tabulce.
1: Já nevím, kdo to dostává za nás, ty peňážky. My to nejsme.
0: Já jo, teda. Ty se chodíš zadáčo, nebo jak? Jak to je? Ale tak vlastně ten průměr je krásná věc, že ono to je vlastně takový, když má soused 4 auta a ty žádný, tak vlastně máte 2, že jo? Víš? Takhle funguje ten průměr, no. Tak jestli jste ten průměrný Čech, klidně nám napište. Vám zatím pošlám další muziku. Welshly Arms pro vás. Průměrný, nadprůměrný, podprůměrný, prostě úplně pro vás všechny, kdo tady jste s náma. I Lady Gaga a taky aktuální doprava. Hezké ráno.
2: Dobré ráno, vám přeje Vasil Erdelis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 89,90. Lidl, ta se vyplatí.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
5: Město Kroměříž a Dům kultury zvou na Den uniformovaných sborů. Sobota 3. října od 10 hodin na kroměřížském letišti. Letos bude v duchu hasičů a hvězdou je originální americký fire truck. Těšte se také na leteckou akrobací, statické a dynamické ukázky i historická letadla. Vstup zdarma. Den uniformovaných sborů Kroměříž.
6: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
7: No jistě.
6: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
7: No jistě.
6: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
7: No jistě.
6: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
10: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
11: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
10: Vážně?
11: Já mám Lelosy na sobě celý den.
10: Lelosy. Too comfortable to take off.
12: Slevová akce Týden s Tescomou běží od 24.

0: www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 270 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně na Šumpersku za Červeným potokem směrem na Malou Moravu. Varovalo nákladní auto a skončilo mimo vozovku. Nehodu vyšetřuje policie, počítejte s omezením. A pozor v Ostravě v Opavské ulici, stojí tam odstavené auto v odbočovacím pruhu.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio Zlín.

0: Ashley Arms, Legendary. Hit Rádio snídaní šampionů přesně o 6:30. Já se musím ještě vrátit k minutě šampionů, kterou tady máme každý den v 6 hodin 10 minut, protože kdo nás sledí třeba až teď, tak nevíte, že my se vás tradičně ptáme vždycky na něco, jo? Jak se jmenujete, odkud jste a tak dále. A dneska bylo téma, jakou máte náladu od 1 do 10 a napsala nám Verča v těch 6 hodin 10 minut.
1: No.
0: Jsem na 9 náladu, nenechám si ji nikým zkazit. A teďka přišla asi před minutou zpráva. Jsem v práci, miláčku. Tomu pusinka a srdíčko, tak si říkám, a počkej, to, tak to asi není pro nás. Hmm. Tak jestli nás slyší adresát od Verunky z Dobronic, tak Verunka už je v práci, teda jo? Tak jsme to vyřídili, posloucháte...
1: Ještě tu pusinku.
0: Posloucháte a srdíčko. Posloucháte Hit Radio snídaní šampionu. Filip má ranní update.
2: Ranní update.
3: Krásné ráno, pojďme na to. Pozor na opeřené záškodníky. Britská policie vyšetřovala neobvyklé vloupání, při kterém pachatel systematicky kradl klíče od aut a peněženky. Ukázalo se, že za sérií krádeží nestojí lidský lupič, ale domácí papoušek jménem Chico, který uloupené věci pečlivě schovával pod gauč jako poklad. Singapurské vládě dělá starosti, že občané tráví příliš mnoho času u počítače, smartfonu a tabletu. Rozhodla se proto odměňovat ty, kteří každý den stráví alespoň 4 hodiny s knihou. Zbohatnout se na tom však nedá. Za každé aspoň 15-minutové čtení dostanou 20 virtuálních mincí. Když jich nastřelí rovnou tisícovku, mohou je vyměnit za jeden skutečný singapurský dolar, což je ale v přepočtu ani ne 17 korun. Fanoušci bizarních rekordů hlásí další zářez. V Japonsku proběhla aukce na lístky na vůbec nejpomalejší jízdu vlakem na světě. Souprava ujede, přátelé, trasu dlouhou pouhé 3 kilometry za neuvěřitelných 5 hodin. A to proto, že strojvůdce zastavuje u každého stromu, aby si cestující prý mohli vyfotit veverky.
0: V jakém státě, že to bylo?
3: V Japonsku.
0: V Japonsku.
3: Tam mají nejrychlejší vlaky naopak i taky.
1: Proč vymýšlejí takový blbosti?
0: Já si myslím, no, u nás existují dopravci, který v tom primárně teda nesoutěží, ale dojedou ještě
1: díl,
0: nebo ještě později teda. Myslím si, že ty rekordy by mohly měřit tady u nás. Pojďme na 90, plnotučnou. Hele, Prince Ital, Joe, Marky Mark, to vás bude bavit, Happy People. A další srdcovky, ty vám nabídne Jirka Pelnář mezi 12 a 13. 5 a 1 vaši. Tak hezké ráno, šampioni.

0: 6.39, ladíte Hit Radio, krásné ránko. Možná už jste někdy venku viděli pomalovaný kamínek, třeba na lavičce, u stromu, někde na výletě. Vy se ho můžete vzít, odnést ho o kus dál a nechat ho zase někomu dalšímu a tomu se říká kamínkování.
1: Teďka existuje ještě jedna verze, která navíc pomáhá pejskům. O co jde? Tak Super Zoo rozjelo svý charitativní kamínkování, kdy namalujete kamínek, donesete ho na nějakou prodejnu, někdo další si ho tam koupí a ty peníze poputujou na pomoc psím útulkům.
0: No a proč o tom mluvíme zrovna dneska? Protože tahle kampaň dneska končí a teďka přijde číslo, který se vám bude líbit, který je opravdu nádherný. Vy jste těmahle obyčejnýma pomalovanýma kamínkama dokázali pro pejsky vybrat neuvěřitelných, aspoň řekni to.
1: 3,2 milionu korun!
0: Wow, 3 miliony 200 tisíc na útulky díky kamínkům. Takže jestli jste nějaký namalovali, kupovali, anebo se do toho jakkoliv zapojovali, tak vám děkujeme, jste boží. A mimochodem, od teďka, já vždycky, když uvidím na zemi nějaký kamínek, tak se vzpomenu na to, jak jste skvělí, jak jste vybrali takových peněz. A to si zaslouží oslavit hudbou, muzikou, písničkou Petr Bič Project, Hey Now za malou chvíli, taky Alex Warren Ordinary pro vás všechny, kdo ladíte Hit Radio. Tak hezké ráno.
2: Dobré ráno, vám přeje Vasil Erdelis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
3: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
4: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé České republice. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
5: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
6: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
7: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
8: Dobrý den. Jmenuji se Ivan Vodochodský a o vaření toho vím opravdu hodně. A taky vím, kde si můžete pořídit nejkvalitnější kuchyň přímo od výrobce až o 50% levněji než u nás. Jedině v XXL kuchyních v polském Těšíně. Jsou vám tam k dispozici 6 dní v týdnu. XXL-kuchyně.cz.
9: Tady jsem přinesl pár šťavnatých kousků z mé zahrádky. Taková malá ochutnávka pro znalce.
10: Dovolte si taky šťavnaté kousky ze své zahrádky. Zapomeňte na vysoké ceny. V zahradnictví Spomyšl nakoupíte výhodně všechny druhy ovocných stromů i keřů a tisíce druhů dalších rostlin. Udělejte si výlet nebo nakupujte online. Zahradnictví Spomyšl.cz.
11: Dopřejte si malé radosti na obchodňáku. Každý den si zaslouží malou odměnu. Ať už je to skvělá káva, dobrý oběd, mača, křupavé pečivo, kvalitní kosmetika nebo uvolňující masáž. Čím se na obchodňáku odměníte vy? Více na obchodnidum.cz.
12: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
13: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
14: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.

0: Yeah.
1: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní na Novojičínsku v Bílovci v Krátké ulici, počítejte s omezením kvůli pracím na silnici. No a na dálnici D1 na 272. kilometru ve směru na Brno je neprůjezdný exit na Říkovice z důvodů prací na silnici.
2: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Krásné ráno, zítra Rádia 6.51, tohle je Alex Warren. Pojďme do Chicaga, tady dvě studentky objevily nový druh fosílie, starý 309 milionů let. A co je na tom hezký, že to pomenovali po svých maminkách, které se obě jmenujou Jean.
1: To, nevím vlastně, jestli je to kompliment nebo ne, tak asi jo.
0: No, takhle, oni se jmenují Jean, ale oni to pojmenovali Jean Repton Mazonensis. Takhle po mamince. A já si říkám, jak by to vypadalo, kdybychom třeba podle nás pojmenovali nějakýho tvora, tak u tebe by to bylo Jasminella vocalis.
1: Jo, drobný, to je dobrý.
0: Drobný tvor s hlasitým projevem.
1: To je dobrý náhodou.
0: Jasminella vocalis. Já bych mohl být Michalosaurus moderatus. No, vyhnulej tvor, který se probouzel vždycky ve 4.55 a vydával zvuky už od 6 od rána. To jsem já. A co bys byl ty, Fílo?
2: Já myslím, že to máš pro mě vymyšlený.
1: Taky jsem čekala, s tím přijdeš. To na nás
2: já nevím,
1: pak.
2: Co budu, no.
1: Já jsem spíš přemýšlela, co by jako po nás pojmenovali, no. Jakože po tobě nějaký hmyz, podle mě.
0: Nebo kdybyste měli pojmenovat vaši tchýni podle nějaký fosílie, jo, jak by se to jmenovalo? U mě by to bylo třeba Renatus Krnovus Milius.
1: Počkej, ty to máš hodně promyšlený,
0: no, tak já
1: ty
0: jsem už to doma připravoval.
1: Určitě zpřádáš ty plány.
0: Já jsem si to nachystal. Jak byste pojmenovali vy svoji

0: tchyně.
1: Já ji nechci urazit, já ji mám hrozně ráda.
2: Co Fíla?
3: Já jsem s tchyně taky v pohodě.
2: Já taky, já jsem taky řekl.
3: No, tak jelikož ale ty jsi to říkal podobně, jako ona se jmenuje taky Renata tchyně. Takže
2: tvoje tchyně je stejný druh, teda jako ta moje.
3: Přesně tak, ještě moje máma se jmenuje taky Renata.
2: Počkej, fakt?
3: No, opravdu.
2: Pane bože, to je Renata. To je Renata, moje dívka se jmenuje taky Renata.
3: Neskutečný.
2: To je neuvěřitelný.
3: Renatka, přejeme krásné ráno.
2: Jak se jmenuje tvoje dívka, Jasmin? Pojďme na hity. Tohle jsou Train Drive-by a do sedmé, než vám tady Filipus dá další zprávu, tak taky Leony by your side. Hezký ráno.

0: jméno.
1: Dobré ráno vám přeje Vasil Erdelis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
2: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Vaše Toyota.
3: Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Zlín, třída Tomáše Bati 431 u Dřevnice Zlín. T-motor.cz.
4: Staré město na vědomost dává, že akce Michalské slavnosti se u nás odehrává. Zveme vás na Michalské slavnosti Hody s právem. Krojovaná chasa, hodová obchůzka, hodové tanečky. Od čtvrtka až do neděle. staréměsto.uh.cz.
5: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro sedlčanský hermelín Protein 100 gramů za 42,90 a Chibo Espresso nebo Café Crema 1 kg jen za 369,90. Bila. To dobré začíná u nás.
6: I'm Ariana Grande.
7: It's Hozier.
8: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
9: On air.
6: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
10: Krásnou středu je minuta po sedmé a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Na východním Slovensku museli do vlaků kvůli vlně vandalismu povolat policii a soukromou bezpečnostní službu. Vedení slovenských železnic k tomuto kroku přistoupilo po stovkách incidentů, při kterých vandalové ničili soupravy, rozbíjeli okna nebo ohrožovali bezpečnost cestujících, přičemž nejhorší situace dlouhodobě panuje na trati mezi Prašovem a Lipany. OpenAI, tedy výrobce chatu GPT, těsně před plánovaným vydáním zjistil, že její nejnovější model Astra 6.1 nesplňuje požadované bezpečnostní standardy. Model měl být v některých ohledech lepší než jeho předchůdci. Při interních testech ale podle společnosti nezvládl dostatečně dodržovat zadané hranice a oprávnění. Už během uplynulého víkendu společnost pozastavila trénování svých nejnovějších modelů. A pojďme také na sport. Čeští fotbalisté v druhém utkání skupiny A3 Ligy národů prohráli doma s Anglií v dlouhém oslabení 0-2. Národní tým nedokázal budovat ani ve druhém zápase pod novým španělským trenérem Santim Deniou a v sobotu podlel Chorvatsku 1-2. Před téměř vyprodaným Edenem dostal v 25. minutě červenou kartu Pavel Schulz a přesilovku za bronzové medailisty z letního světového šampionátu využili po změně stran Anthony Gordon s kapitánem Harrym Kaneem. Další zápas čeká Čechy v sobotu na půdě mistrů světa ze Španělska, kteří včera smetli Chorvaty 4-1. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
11: Zlínská nemocnice hledá další dobrovolníky pro trávení času s pacienty. Můžou jim číst, hrát s nimi hry nebo je třeba vzít na vycházku. Dobrovolnické centrum Krajské nemocnice Tomáše Bati hledá aktuálně i kanisterapeuty se psy a také firmy, které by dobrovolnictví chtěly podpořit. Aktuálně má 26 dobrovolníků, 8 z nich jsou kanisterapeuti. Jestli se chcete přidat, info zjistíte na webu Zlínské nemocnice. I dnes to bude na východě Moravy hodně příjemné. Čeká nás po celý den slunečno a odpolední maxima 21 až 24 stupňů. Podobně hezky má být u nás v regionu i v dalších dnech.
12: Italský design, italská elegance, Nardi nábytek. Objednejte tento týden se slevou 15%. Kód podzim 15. Itálie v zahradě, Tlumačov. Itálie v zahradě, CZ.
13: Vstal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
10: Jak to sviští ten týden, co hezké ráno?
14: Krásnou středu.
15: Snídaní šampionů.
14: Dneska je posledního září vlastně, ne?
10: Ano.
14: Je to tak?
10: Ano, to je pravda, to si pamatujeme my, kdo budeme tankovat až zítra, protože my jsme se o tom tady včera bavili, že od zítra bude zastropovaná cena paliv, tak já doufám, že dneska to pumpaři nevyženou o 6 korun nahoru, aby to nebylo ve finále ještě o 4 kačky dražší. Tak uvidíme, co se bude zítra dít, stále jezdíme na rezervu, jo? A stále jezdíte s Hitrádiem, taky s ním trávíte středeční ráno, to jsme moc rádi. Erik Fritz, Call on me, tohle vás postaví na nohy. Mimochodem, viděli jste k tomu ten videoklip?
14: Ne.
10: Ne?
14: Dobrý, stojí to za to.
10: Tam tancujou holky takhle.
14: No tak jasně,
10: fitko,
14: tak když tam tancujou.
10: Jedu.
0: No počkej, je tam jeden kluk s nima teda. Tak.
10: Jo, to je pravda,
0: to se mi líbilo. Call on me, 704, Hit Radio, středa 30. září. Dobré ráno.

0: 0707 Hit Radio. Krásné ráno. Erik Pritz.
1: Já se vám chci s něčím svěřit a pochlubit. My máme teďka v rodině takový pozdvižení. Můj bratr se vyslovil a s jeho přítelkyní se zasnoubili, jo.
2: A myslím, že Kuba se vyslovil, Kuba, že se teda konečně do toho...
1: Ne, brácha. Takže teďka už se chystá a plánuje velká veselka a svatba a je vlastně hrozný, jak ty se jako těšíš na ten prsten, dokud ho nedostaneš a nevíš, co všechno obnáší pak připravit tu svatbu, jo, kolik všechno stojí, takovýhle věci, začneš se do toho jako hodně vžívat a máš naopak furt nervy. Tak já vás chci poprosit, jestli byste pomohli mojí švagroví a jestli byste nám sem nenapsali, co tak jako byla nějaká zbytečnost na té svatbě a co jste naopak podcenili a na co si dát pozor, jo? Ale ať se vyvarujem chyb.
2: Ten den tak strašně uteče, že je možná dobrý se vzít na úřadě a pak opít prase na zahradě, pozvat pár
1: kámošů. Počkejte, taky zvažovali, no, upřímně, no, ale...
2: No, co se na svatbě podcení? Já teda svoji svatbu ještě neměl, ale protože už jsem jich pár navštívil, tak co můžu říct, největší peklo je, když ti dojde jídlo.
1: Mm-hmm.
2: Když tam je málo jídla, anebo naopak taky, když je to jídlo třeba není dobrý, jo, studená polívka, nebo extrémně slaný, když je, nebo suchý maso, no, takže jako za mě dobrý keťas je důležitý.
1: Co Fíla?
3: Víte co, já zase taky jsem svatbu neměl, ale jako host musím říct, že často se vlastně podává přípitek, ale oni to tam samozřejmě musí připravit a nalejt hrozně dopředu a ten sekt je potom jako teplej, což za mě není dobrý. Nevím, jestli to jde nějak vychytat, asi víc možná servírek, který by to nalili, takže to je taková drobnost, ale já teda, kdybych měl svatbu, abych trochu pozvedl úroveň, já bych si vzal Michala Knejpa určitě tam jako DJ, protože ale ten je to umí rozjet.
2: Je to prostě o penězích, takže myslím si, že i to tvoje pití nalitý, ano, tak určitě. Samozřejmě, jo, čím víc lidí, tak tím víc toho stínou, ale je to fakt o penězích, takže když tam bude běhat jedna servírka na svatbu, kde je 150 lidí, tak to bude teplý, jo. Takže je tam spoustu věcí, na které si dát pozor a spoustu věcí je potřeba nepodcenit, si myslím.
1: No, tak tu spoustu nám napište, jo, nám se to opravdu bude doma hodit, tak číslo k nám 777-937-777, co jste třeba podcenili a nebo co byla zbytečnost.
2: Eva Max, Kings and Queens, to jsou další hity, taky se staví Eva Farna, no a pak se k tomu vrátíme, tak čekáme na vaše zprávy, šampioni, hezké ráno.

0: Krásné ráno z Hitrádia, je přesně 7:45, s vámi Michal, Jasmin, Filip.
1: Prosili jsme vás tady o rady pro moji budoucí švagrovou, brácha jí požádal o ruku, řešíme doma teďka téma té svatby a chtěla jsem vědět, co za vás byla na svatbě nějaká zbytečnost, nebo co jste naopak podcenili a já vám chci předem říct, když se tak koukám na ty zprávy, díky za nic, ale něco se tam najde.
0: Ne, já teda musím říct díky za ty vaše zprávy, protože to by nás vlastně ani ve snu nenapadlo, co nám napíšete, jo? Tak píše třeba Katka, ahoj, určitě je fajn nepodcenit dobré jídlo, pití a hudbu, ale tu nejatmosféru udělají lidé kolem vás. Svatbu jsme měli v srpnu, krásné ráno. Katka, tak, to no, je to hezký, to je hezký. Nepomohlo ti to, ale je to hezký.
1: Pak je tady Petr, hlavně nepodcenit výběr nevěsty, protože pak je celá svatba zbytečná. Šťastně rozvedený Petr.
0: To začíná. Dobré ráno. Na mé svatbě byl zbytečný ženich. Bohužel jsem na to přišla až o pár let později. To píše Zuzka z Telče.
1: Romča, na mojí svatbě byla zbytečná moje nastávající tchýně. Už ta tchýně pár let není a žije se krásně. Ježiš, vy jste dokonalý.
0: Taky tady máme hlasovku od Haničky.
2: Dobré ráno, do snídaní šampionů. Tak to je ale krásný téma. A k tomu se teda vyjádřím. My jsme konkrétně na naší svatbě podcenili množství slivovice. A vzhledem k tomu, že jsme se i dopředu ptali všech účastníků svatby, co mají rádi za alkohol a co většinou pijou nebo co budou pít, aby jsme na to byli připraveni, tak jsme připraveni, jsme si mysleli byli, ale ukázalo se, že ta slivovice z Moravy byla tak strašně dobrá, že jí nakonec nebylo dost a vypilo se jí asi 10 litrů.
1: Fuj. 10, tak to je teda ostrý.
3: Tak to je hnus.
0: Taky píše Pavel, čus, neplánovat novou manželskou noc, všichni jsou tak unavení, že není už na nic chuť, jenom jít spát.
1: A to si taky myslím, že je jako přeceňovaná věc, no, tak si to užijete jindy prostě.
0: Já teda občas musím říct ze zkušenosti, když vidím ty ženichy takhle přes den a už jako třeba v 6 hodin se jim pletou nohy, ještě říkám, chudák nevěsta.
1: No počkej, ženichy, jako taky jsem zažila nevěstu, co odpadla už ve 4 odpoledne a bylo to velký špatný, no, takže i holky za to umí vzít, no.
0: Ale prostě je to svatba, tak si to užij, že? Takže Jasmin jsme nepomohli, vy jste nás pobavili, snad naši posluchači pobavili i vás, kdo posloucháte a snad vás zabaví i další muzika. Tohle jsou Skript, hezké ráno.

0: struggling to make things right. That's how a superhero learns to fly. Skript Superheroes, Hit Radio a vy. Hezké ráno v 7.21. Už za necelou čtvrt hodinu budete opět soutěžit. Bude tu rychlá pětka, 5 000 korun na nákup sportovního oblečení. Detaily přidáme za chvíli, tak pokud byste chtěli soutěžit, rozhodně zůstaňte u rádia. Evanescence, další muzika pro vás, no a přidáme i dopravu, ať víte, jak to jezdí. Hezký ráno.
1: Dobré ráno, vám přeje Vasil Erdalis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mé maso mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Klikni! Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
4: Samsung Galaxy Z Flip 8 5G. V Mironetu nyní za super cenu 25 990.
3: Jupi!
4: Chytré focení, velký displej, 256 GB prostoru pro všechno, co máte rádi.
3: Rozložte nové možnosti.
4: Když mobily,
3: tak Mironet. Klikni dvakrát.
5: Hraní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice houstnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Vsaďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dealera.
6: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
7: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy, za volantem jezděte opatrně, z Moravy nám hlásíte překážky v provozu. V Prostějově v ulici Bohumíra Šmerala probíhají práce na silnici, počítejte s omezením. No a na Prostějovsku na výjezdu z Vícova na Ptení počítejte s omezením kvůli opravy propustku.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio Zlín.

0: Je přesně půl osmé, vy si dáváte středeční Hit Radio, tohle je snídaně šampionů a Evanescence. Tak už za malou chvíli rychlá pětka, detaily přidáme hned po ranním updateu s Filipem.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno, jdeme na to. Chyba, která se prodražila. Muž v USA si chtěl v aplikaci objednat k obědu sendvič za $12, ale špatně prokliknul množství. A domů mu místo jedné porce dorazilo rovnou 600 baget, které nakonec musel narychlo rozdat celé sousedské čtvrti a místní hasičské stanici. Bizarní aukce proběhla v Británii, kde dražitelé bojovali o plechovku s čerstvým venkovským vzduchem z vyhlášeného skotského národního parku. Dražba se zvrhla v obří souboj nostalgiku a kuriozita nakonec se sešla za přepočtu 1000 korun, přičemž výherce přiznal, že si ji vystaví v kanceláři jako antistresovou pomůcku. Věk je opravdu jen číslo. 80-letá babička z Německa se stala hitem sociálních sítí poté, co začala na internetu hodnotit moderní tetování. Její ostré, ale nesmírně vtipné glosy na účty mladých potetovaných lidí sledují už miliony uživatelů a někteří tatéři ji dokonce zvou do svých studií jako hlavní konzultantku.
3: Teďka jsou obecně nějaký babičky hodně trendy a i vařej, nebo dělají, že DJujou a takovýhle věci.
0: Tak nikdy není pozdě začít, nicméně to tetování si myslím, že je investice. Když si ve 20 necháš na zadek vytetovat malou růžičku, tak v 80 máš lopuch. Ale se vyplatí. Pojďme soutěžit rychlá pětka. Celý tento týden hrajete o voucher v hodnotě 5000 korun do Citizen.
3: To je kvalitní český oblečení, ideální do městský džungle, jak se říká. Tak pokud chcete, pište chci soutěžit na 777-937-777.
0: A pojďme si dát něco, co vás zabaví. Tohle je nejnovější Shakira a Burna Boy. Daida!

0: Shakira, Die Die, Burna Boy, tohle Hit Radio snídaní šampionů, 7.36, hezký ráno šampionů. Jdem soutěžit.
1: Rychlá pětka.
0: Pět rychlých otázek a dneska za pět správných odpovědí můžete získat voucher v hodnotě 5 000 korun na nákup oblečení Citizen, stejně vlastně jako celý týden až do konce týdne. Tak, dostáváme je ve vysílání, je Domča. Domčo, hezké ráno.
2: Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
0: Domča z Teplic, dobré ráno, ty jsi říkala, že jsi na cestě do práce, tak už jsi dorazila nebo ještě cestuješ?
2: Už jsem zaparkovala.
0: Takže na to budeš mít klídeček. No tak pět otázek a voucher v hodnotě 5 000 korun může být tvůj, jdem na to.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
3: Vyjmenuj 3 věci, které najdeš v autě.
2: Volant, pedál a brzda.
3: Jo,
1: stihla jsi to. Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Domčo, budeš vědět, kolik je čtvrtina ze 100?
2: 25.
1: Mm-hmm. Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
3: Karlovy Vary jsou v Čechách, Slezsku nebo na Moravě?
2: V Čechách.
3: Ano.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Jak se jmenuje zelený animovaný zlobr?
2: Šrek.
0: A poslední pětka.
3: V jaké hodnotě je voucher, o který právě teďka soutěžíš?
2: 5 000 korun.
0: Hezký. Domčo, je to tvoje, byla to rychlovka. Vlastně rychlá pětka dostala svému názvu.
2: Děkuju.
3: Moc ti gratulujeme.
0: Řekni nám, sedíš ještě v tom autě nebo už jsi v práci teda?
2: Jo, sedím v autě.
0: Tak vem si, my se ptáme, já jsem si říkal, že tam seš, a Jasmin se tě ptá, jaký 3 věci nejdeš v autě? A ty,
3: jak se tohle jmenuje?
0: To je volant vlastně. Domčo, poukaz v hodnotě 5 000 korun na nákup oblečení Citizen, to je tvoje, tak si to moc užij.
2: Děkuju moc krát, mějte se hezky.
0: Hezký den, čau, ahoj.
2: Ahoj.
1: Rychlá pětka ve snídani šampionů.

0: Dan Barta. On my head na Hit Radio 740. Nechali byste dneska něco venku bez prodavače a věřili, že za to lidi zaplatí? Proč se na to ptáme? Protože v obci Bochovice na Třebíčku funguje samoobslužný prodej už druhým rokem. Můžete si tady prosím vás koupit dýni, spočítáte si útratu a buď hodíte peníze do kasičky, anebo zaplatíte QR kódem. A místní farmář říká, že lidé jsou poctiví a to teda čumem.
1: To teda taky čumem, to mi vyprávěl teďka můj Kuba, který jde svatojakubskou pouť z Portugalska do Španělska, takže už byl jeden den úplně mrtvej a měl strašný hlad a najednou jak zázrakem prostě Fata Morgana se tam objevil takový malinkatej krámek někde na ulici prostě a bylo to přesně v tomhletom principu, že ty si něco můžeš vzít a zaplatit, ale kolik chceš, že dobrovolný příspěvek. A Kuba je poctivka, ten si nabral, zaplatil, ale říkám si přesně v Čechách, jak tohle tady funguje.
0: Tam je důležitý říct, že ty se bavíš o Portugalsku, což je jako úplně jako jiný svět, jo?
1: No to jsem řekla.
0: Což je, no právě, to říkám, ale tak bavíme se tady o Čechách. Já bych teda spíš víc věřil tomu, že někdo ukradne tu kasu, než tu dyni, jo.
2: Dobré ráno, vám přeje Vasil Erdelis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
3: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
4: Mironet, šestinásobný vítěz kvality.
5: Šoproku na Heuréce, to už víme přece.
4: Rostem s vámi dál. Za to velký dík. Mironet je prostě správný klik.
6: Archeoskanzen Modrá. Klenot naší historie vás zve. Přijďte 3. října na Den medu a medoviny. Poznejte tajemství včelařství, ochutnejte dobroty raně středověké kuchyně a užijte si den plný zábavy pro celou rodinu. Zve vás Archeoskanzen Modrá. Archeoskanzen.cz.
7: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
8: Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na českopolské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
9: Atención!
10: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
9: La Tropical!
10: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
11: Hit Radio. Hit Radio.

0: vás na jednom místě? Sleduj Facebook, Instagram a TikTok Hit Rádia. Zlepši si náladu.
1: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty. V Ostravě v Ludvíkově ulici u křižovatky se Šmídovou probíhají stavební práce a komunikace je uzavřena. No a v Novém Jičíně v Dukalské ulici před nájezdem na D48 bourala dvě osobní vozidla a blokovaný je jeden jízdní pruh. Počítejte se zdržením.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Rádiu.

0: ráno z rádia Moaneskin 7:54.
1: Pánové, pokud máte manželku a zároveň taky profil na Seznamce, tak je možná právě teďka správný důvod začít panikařit, protože se mluví o veřejné databázi ženáčů. A princip samozřejmě jasný, jednoduchý, aby při seznamování bylo jasno, jestli je ten týpek opravdu nezadaný, anebo jestli má doma manželku, dvě děti a tvrdí, že jenom zůstává díl v práci. No,
0: no já jsem v klidu a žádný takovýhle sítě nevedu, co Filip. No, já Tinder, tomu... Badu, že jo?
2: Budu muset...
0: Nebo Grindr teda.
2: Budu to muset smazat, no, po dnešku teda, ale já mám výhodu teda, že já nejsem ženatej, takže já v té databázi nebudu, i když jsem zadaný, chápu to dobře, takhle se z toho dá vykroutit.
1: Dá se z toho vykroutit, no, ale brali byste takovou databázi, za mě teda rozhodně, protože opravdu kolikrát, a to nenávidím na Instagramu, teďka ti někdo hodí nějaký kompliment, něco, ty si rozklikneš ten profil a tam prostě rodinka šťastná, no, jo, jasně. A píše ti šílenosti.
0: No tak asi by to ušetřilo spoustu zbytečných hodin na rande a já bych to zavetal obou straně, jo,
1: no
0: ne,
1: jo?
0: Nejenom
1: no
0: jako u těch chlapům, to... abychom prostě nestráceli čas, když pak zjistí, že ten člověk je prostě úplný týdýt, jo, že to nebylo ono. Co vy? Zavedli byste to? Je to tak půl na půl, jak tak sleduju mezi váma.
1: Někdo teďka odhlašuje profily už.
0: Přesně říkají, oh, odhalili nás. Nico Santos, Rooftop, další muzika do 8, pak Filip přidá další zprávy. A samozřejmě i po 8 nabídneme třeba Bruno Mars nebo Lipo a Krištof. Hezké ráno.

0: Dobré ráno vám přeje Vasil Erdelis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
1: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
2: No jistě.
1: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
2: No jistě.
1: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
2: No jistě.
1: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
3: KGM Corando, Torres i Action teď v akční nabídce od Unicars.cz Zlín.
4: Přijďte si prohlédnout KGM do Unicars.cz Zlín.
5: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou 72%. Penny.
6: Do konce října masivní výprodej skladových zásob v Duda koupelny. Více než 100 druhů obkladů a dlažeb a k tomu více než 300 druhů koupelnového vybavení. V Duda koupelny teď získáte na veškeré skladové zásoby slevu od 20%. Dudakoupelny.cz.
7: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop.
8: Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v dabu.
7: On air.
9: Online.
7: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
10: Krásnou středu, je přesně 8 hodin a další zprávy, vítejte u nich. Platy policistů, hasičů, celníků a příslušníků vězeňské služby vzrostou v příštích letech každý rok o 2600 až 2900 korun měsíčně. Zopakoval to pojednání s odboráři ministr vnitra Lubomír Metnar. Tarifní složka by se měla zvyšovat ročně o 1300 korun, s čímž však odbory nesouhlasí. Novinářů ministr řekl, že situace se už velmi pravděpodobně nezmění. Extrémní počasí letos způsobilo českým pěstitelům zeleniny škody za téměř 700 milionů korun. Do poloviny září bylo poškozeno zhruba 11% osevní plochy. Pole na jaře zasáhly mrazy, v létě pak krupobytí, přívalové srážky a především sucho s vysokými teplotami. Produkce zeleniny by podle pěstitelů mohla letos klesnout přibližně o 30%. Škody jsou zatím předběžné, protože sklizeň potrvá až do října či listopadu. A pojďme také na let. Nový ročník NHL začal výhrou Floridy 1-0 v prodloužení nad obhájci Stanley Cupu z Caroliny. Úspěšně odstartoval sezonu také Montreal, který s Jakubem Dobešem brance vyhrál v Torontu 3-2. Vítěznou premiéru s kapitánským C-čkem na prsou za sebou má David Pastrňák, jehož Boston porazil 3-0 New York Rangers. O první české body v sezóně se postaral také obránce Filip Hronek, který dvěma asistencemi pomohl Vancouveru k výhře 6-5 prodloužení nad Edmontem. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
11: O Trokovicích na Baťově má vzniknout nový protipovodňový systém. Při přívalových deštích bývají pravidelně zaplavené sklepy nebo silnice, protože kanalizace nestíhá vodu odvádět. Stavba nového systému měla původně začít už teď v září. Odložila se ale kvůli námitkám ekologů, kteří nesouhlasí s kácením stromů. Odvolání teď projednává Zlínský kraj. Ranní teploty na východě Moravy se nám drží kolem 8 stupňů. Přes den už ale bude zase velmi příjemně, konkrétně 21 až 24 stupňů. A k tomu po celý den jasná obloha. Podobné slunečné a teplé počasí by s námi mělo vydržet až do konce týdne.
12: Italský design, italská elegance, Nardi nábytek. Objednejte tento týden se slevou 15%. Kód podzim 15. Itálie v zahradě, Tlumačov. Itálie v zahradě, CZ.
13: Dobré ráno, šampione.
14: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak,
15: jsme tady pro tebe.
14: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
16: Hezkou středu, lidi.
17: Krásný poslední zářijový den.
18: Snídaně šampionů.
16: Já jsem se, že si říct krásný pondělí.
17: Ne, ježiš, ještě toho trochu.
16: Že jsme zase zpátky. Já jsem rád, že už je středa, že páteček. Tak krásné ráno vám všem, kdo jste si nás naladil. Lipo a Krištof, jednou jsem slíbil a za chvíli taky jedna zásadní věc, kterou musíme probrat, a to je Izolepa. Vydržte na to.
7: Hit Radio Zlín.

Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, poklidím byt. Věř, že bez tebe tu burácí klid. Přečet jsem stovky knih,

0: Jednou jsem slíbil Lipo, Krištof, Hit Radio 806. Dobrý ráno, šampioni. Existuje jedna věc, která za mě drží tuhle planetu pohromadě víc než gravitace a určitě ji máte doma i vy, a to je lepící páska. Jenom nějaký info, zajímavý, vynalezli ji za druhý světové války pro armádu k utěsnění beden s municí a třeba astronauti na misi Apollo 17 používali k opravě blatníku svého měsíčního vozidla, jo. Takhle, pojďme si říct, že páska je naprosto jiná liga. Máte s páskou nebo s gafou nějaký zkušenosti, vy dva tady?
1: My všechno gafujeme, jako přítel tak ten natáčí, takže na natáčení jede gafa jako non-stop, doma taky, a koukám se, že tamhle máme okno zalepený.
0: To je pravda, protože tam je cedulka, okno neotvírá, a někdo ho otvíral, tak to tam někdo jako dal pasivně, agresivně najevo, jakože tohle ne.
1: Izolačko.
0: Tohle ne, co ty fílo, něco?
2: Já taky používám, já mám teď urvaný takový ten plastový kryt pod motorem, jsem najel na, k vysokému bobrubníku a byl jsem se zeptat tady v nejmenované značce v servisu a tam mi řekli, no paneličku, 32 tisíci z prací, já říkám, za ten plastový kryt, tak jsem si lehnul pod auto, vzal jsem gafu, zalepil jsem si to, sice to musím každý tři týdny opakovat, ale ušetřil jsem. Kamaráde,
0: já mám příběh, mi takhle gafa jednou zachránila záda, to jsi mi připomněl, jo. Je to asi 2-3 roky zpátky, se mi urval u levýho předního kola podběh, ten kus plastu, víme. To, já jsem si to nechal opravit v servisu, dobrý, vyjedu ze servisu a pamatuju si to, jako by to bylo včera, jo. Jedu po dálnici směr Ústí a třeba po 15 minutách se zase spod auta začal ozývat ten stejný bouchavý zvuk, jako když to prasklo poprvé. Já říkám, teď to je opravený, teď to není možný, jo. Takže jsem sjel z dálnice, zastavil jsem na takovém tom výklinku. Pamatuju si, že tam byla tráva, ležel jsem v trávě a měl jsem gafu právě sebou. A člověče, no, on by prasknul ten druhej.
2: Ježiši.
0: Ten druhej podběh, jo. Takže já jsem vytáhl tu gafu a teďka tam ležím v té trávě a víte, co se děje, když sjíždíte, tak když lidi potřebují sjet z dálnice a potřebují třeba na záchod.
2: No,
0: tak si říkám, tady prostě to smrdí strašně.
1: Yeah.
0: No tak jsem tam ležel, jo, samozřejmě. Takže teďka tam lepím tam tou gafou ten plast a říkám si, ty vole, tady je normálně někde skrytá kamera a lidi, někdo zkouší, co vydržím, jo. Takže fakt já jsem nevěřil, takže měl jsem dva nový podběhy. To byl ten závěr toho příběhu, jako jo.
2: Děkujeme.
0: No jako, hele, já jsem, takhle, teď se tomu směju, ale v tu chvíli jsem si říkal, že to je fakt jako blbej for.
1: Jako hnusno. No tak určitě i naši posluchači mají nějaký zážitky, ať už s izolepou nebo s gafou. Opravdu je to věc, která pomůže v každý rodině, já si myslím.
0: Kdy vám gafa nebo izolepa zachránila krk, doslova? Doslova. Chceme vědět vaše příběhy, napište nám to SMS-kou nebo přes WhatsApp na 777-937-777 nebo nám to na WhatsApp nahrajte jako hlasovku. Budeme rádi a těšíme se na vaše příběhy. Teď hity Bruno Mars, Grenade, Hit Radio 809.

0: zachránila už nejeden lidský život. My jsme se tady před chvílí bavili o tom, že nás tři rozhodně v různých situacích, bizarních situacích, a ptali jsme se vás, v jaké situaci vás nenechala právě gafa, lepící páska.
1: Za mě zatím vede Tom, který napsal: elektrikářská izolepa mi srovnala přelámaný prsty na noze 2 roky zpět, když na mě spadlo železo o hmotnosti 100 kg přímo na nohu. Ty kráso.
0: Nečekali jsme tuhle zprávu. Další vzkaz od Petra. Hele, jestli existuje český MacGyver, tak je to tchýně, to zalepí lepící pásku úplně všechno a pak to tím to opraví.
1: Lucie píše: ahoj šampioni, můj tchán spravuje gafou úplně všechno. Nádobí v kuchyni, židle v jídelně, elektroniku i Lego. Když jsme u nich na návštěvě a děti dostanou nějakou hračku a vidím tu pásku, říkám: a děda opravoval.
0: Děda opravář. Taky posílá Sandra hlasovku.
2: Ahoj všem. Já nevím, jestli to byla gafa, ale každopádně, když jsme letěli s manželem na dovolenou letadlem, kterým letěl manžel poprvé a hrozně se bál, tak na boku u křídla bylo křídlo slepený takovou lesklou lepenkou. Vypadalo to fakt jako gafa. Upřímně jsem ho hrozně uklidňovala a zároveň jsem měla obě dvě sevřené půlky. Takže toť můj zážitek s gafou.
0: Tak je tady skvělá zpráva od Radka, jo. Ahoj, to jen posílám, když se bavíte o opravě auta lepící páskou, akorát stojím na semaforu u objížďky, přeju super den, Radek, jo. A tady na fotce. O, oktávka v kombiku, šedivá, že se připadáme, jak vždycky, když stojíš v nákupáku blbě, jak tě vyvolávají, ne? 5P0914, zbytek říct nemůžu, ale třeba jste se poznal, tak prosím vás, jestli teďka jedete v tomhle autě, tak víme o vás. A je tam nalepený logo Apple taky na tom autě, velký poznávací znamení. Takže, hele, gafa, ale jako drží mu to.
1: No tak dobrý.
0: Hele, zakafovaný celý zadní nárazník, ale funguje to. Takže my hrozně moc děkujeme za tenhle parádní vynález, který už spoustu nás, většinu z nás nenechal ve štychu. Pojďme na hity, Ray Dalton, Blood Run. 8.17, hezké ráno.

0: Dobré ráno vám přeje Vasil Erdalis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
1: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Zlín, třída Tomáše Bati 431 u Dřevnice Zlín. T-motor.cz.
4: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
5: Město Brumov Bylnice zahajuje prodej moderních družstevních bytů 1+KK až 3+KK s balkónem či terasou a s možností převodu do osobního vlastnictví. Klidná lokalita obklopena krásnou přírodou a kompletní občanskou vybaveností. Nyní vám stačí jen 25% z pořizovací ceny. Více na webu družstva www.bdbb.cz.
6: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 270 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně, v Ostravě v Železánské ulici probíhají práce na silnici, no a na Jesenicku v úseku mezi Kobylou a Vidnávkou a Hukovicemi je uzavřena silnice třetí třídy z důvodu prací na vozovce. Přejeme šťastnou cestu bez nehod.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio Zlín.

0: Nice to meet you.
1: We could dance, all night.
0: Minutu po půl deváté, Miles Smith na Hit Radio a Fila má ranní update.
2: Ranní update.
3: Krásné ráno. Mezinárodní loterie Eurojackpot se losuje dvakrát týdně, a to v úterý a v pátek, a účastní se i hráči z 19 evropských zemí. Majitele výherních sázenek se čas od času stávají také Češi. A já tady pro vás mám čísla, které nejčastěji padají, a to jejich rovnou 6, 20, 34, 35, 17 a 21. Skládání Rubikovy kostky má překvapivou novou vládkyni. Jde o teprve 6letou dívenku z čínského města Chengdu. V průběhu září hned dvakrát překonala ženský světový rekord v průměrném čase složení. Dokázala ho stlačit dokonce hluboko pod 4,5 sekundy.
0: Tak když to od jednoho roku vyrábí, že?
3: No a na závěr, rakouská pekárna Martin Auer otevřela v newyorské čtvrti Soho svou první pobočku v USA. Hlavním lákadlem se stal žitný kváskový chléb, který se prodává za $60, tady v přepočtu 1283 korun. A představte si, vzali si to na paška influenceři, kteří dávali storyčka, příspěvky. No a několik týdnů po otevření tak je neustále vyprodaný tenhle chleba. Stojí se na něj fronty.
4: Málo se to o mě ví, ale měli jsme rodinný mlýn, dodávali jsme do pekáren žitnou mouku a to by byl biznis, teda jako 12 stovek za chlebíček, to tehdy jsme neměli.
0: Já si říkám, jestli poznáš jako chleba za 70 korun nebo za kolik, za 13 stovek.
3: Prý se ho obhajujou dlouhou trvanlivost.
0: Já jsem tomu něco našel, oni ho totiž vozejí z Rakouska prý, až takhle daleko.
3: Ne, opravdu. Takže za benzín si
0: z Rakouska. A říkám si, proč jako čekáš na chleba z Rakouska, panebo, že to musíš stvrdnout za tu cestu, ne? No, ale možná pro kachny v Central Parku dobrý. And people, open your heart. Tohle je srdcovka, to vás bude bavit. A další srdcovky pro vás má Jirka Pelka.

0: my moc lajky, že posloucháte Hit Radio 8:39, hezký ránečko.
1: Jestli jste dneska ráno nestihli milování a rádi byste, tak jste možná prošvihli svůj ideální čas, nebo takhle, ono
0: já
1: záleží.
0: Já si prču, jakože za pět mám dělat tohle, jo. Tak to nevím.
1: No právě záleží, kolik vám je, uvidíme, jestli ty bys to měl takhle tak v tuhle hodinu nebo ne. Nechám tě a vás všechny tipovat, jo. Dvacátníci, v jakou hodinu, nebo když to rozdělíte ráno, dopoledne, odpoledne, večer, kdy podle vás, je to tak, můžeme dvacátníci prakticky kdykoliv.
0: Takže můžu hned a můžu dlouho.
1: Jasně, dobře. Ale nejvíc má vyhovovat odpoledne, jo. Co po třicítce, co je ideální čas?
0: No po třicítce podle mě to začíná to, když se jakoby jeden z toho páru ptá, jestli nechceš něco podniknout, tak ti odpoví, jo, spát. Tam to začíná.
1: No tak po třicítce se ten čas ideální posouvá, pozor, ne, nejlépe po osmé ráno, jo, tam je ráno, takže po třicítce máte být produktivní ráno.
0: To jsem v práci, to nemůžu.
1: Po čtyřicítce se už naopak doporučuje ten večer, jo, protože děti spí, myčka tam hotová, všechno v klidu. No a třeba sedmdesátníci, tak ty ideálně kolem osmý večer, že prej fakt spí jak zabitý.
0: Někdy doslova. Mě by zajímalo, jestli teda, když už se bavíme, jestli milování ráno nebo večer, co? A já se ptám, jsou to nějaký moji ľudia? Milování večer. Jak to je u Esminu?
1: A chci si o tom povídat takhle veřejně.
0: Já jsem se tě zeptal, tak bys mohl odpovědět. Takže stačí mi říct, ráno nebo večer.
1: Já jsem ten dvacátník, kdykoliv.
0: Já jakoby asi nemám co říct už to. Připravím si jako dinosaurus trošku. Tak Linkin Park, The Emptiness Machine, za malou chvíli taky Indila a klidně, takhle, jestli chcete, můžete nám napsat, jestli jste tým ráno nebo večer. Tak hezký ránko, šampioni.
2: Dobré ráno, vám přeje Vasil Erdelis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
3: Je, to Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
4: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
5: Trinity Bank Arena 2. října ožije. Přichází bitva o Zlín. Hokejový souboj univerzit. Legendární hit What is Love ve Zlíně živě od hvězdy 90. let Hedoveje a DJ Manene na jednom místě. Akce, kde se baví studenti, rodiče i děti. Vstupné od 119 korun. Přijď a zažij hokejovou bitvu o Zlín. Více na bitvaozlin.cz.
6: Pozor, mimořádná zpráva. První mrazíky na naše území ještě neudeřily, ale od října očekáváme plné pneuservisy. Nečekejte na fronty a přezujte v Best Drive už v září. V Best Drive získáte 10% slevu na přezutí a jistotu kvalitní služby. Nečekejte, až bude plno. Přezujte v září v Best Drive s extra slevou 10%.
7: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
8: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
9: Když jde o zdraví.
10: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.
11: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
12: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
13: No jasně, s MND to jde.
12: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
14: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
15: No, říkala, že nic nechce.
14: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
15: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
16: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
15: Romantickou večeři.
16: Pobyt pro dva.
15: House running.
16: Jízdu v supersportu.
15: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
16: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
15: Nejlepší zážitky hledejte na
17: firmanazážitky.cz.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell, půl litru, jen za 25,90. Albert. Dle srovnání 23.9.

0: Charlie XCX, Boom Clap, 8.56, tohle je Hit Radium a tohle byl poslední song středeční snídaně šampionů.
1: Musím říct, že jsme se dneska s váma hodně zasmáli, tak doufáme, že to platí opačně.
0: My se na vás budeme každopádně těšit v říjnu, to je zítra.
1: Ježíš, já se lekla.
0: A víte, jak to je s tím tankováním? Zítra budou nižší ceny pohonných hmot, takže dneska ještě jezdíme na rezervu. Kdyby tam byla nula, kdyby na vás svítilo hlavní oko s nulou, tak musíte to vydržet do zítřka. Ty ceny spadnou, o ježišmarja, o 2 koruny? No pane bože!
2: Dobré ráno vám přeje Vasil Erdelis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
0: Krásnou středu přejeme.
1: Děkujeme a v říjnu, pa.
0: Zítra v 6. Ahoj.
3: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy, na Sokolské ve Zlíně. Pozor, tady je zdržení, jak je Kaufland, auto srazilo cyklistu. Vaše dopravní info volejte na 601 13 13 05.
4: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
5: Lásko, jaký bys chtěla auto?
6: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
5: Ale já myslel, jakou barvu?
6: Barvu? Já tak to nevím.
5: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
7: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
8: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
7: Vážně?
8: Já mám Lelosy na sobě celý den.
7: Lelosy. Too comfortable to take off.
9: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro šunku dušenou v páře 100 gramů za 19,90 a klevr slunečnicový olej v Bila klubu za 24,90 pouze ve středu. Bila. To dobré začíná u nás.
10: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Zlín.
13: 9 hodin, jsou to krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. Pěkné dopoledne. Sněmovna dnes bude druhým dnem pokračovat v jednání o opozičním návrhu na vyslovení nedůvěry vládě. Úterní debatu ovládli členové kabinetu v čele s premiérem Babišem. Další na vystoupení teprve čekají, stejně jako 50 poslanců přihlášených do řádné diskuze. Děti se opět vrátily do základní školy v Újezdu nad Lesy. Od minulého týdne měly ředitelské volno kvůli zdravotním potížím, které postihly na 360 lidí. 50 z nich skončilo v nemocnici. Důvodem byl pokrm s prošlými vejci. U 20 lidí se potvrdila salmonelóza. Frekventovanou silnici mezi Jablunkovem na Frýdecko-Místecku a slovenskými hranicemi obsadí silničáři. Od příštího týdne se bude opravovat a řidiči tam budou muset počítat s komplikacemi. Nejspíš až do jara se bude místem projíždět pouze kyvadlově. No a jdeme taky na fotbal. Česká reprezentace ve druhém utkání skupiny A 3 Ligy národů doma prohrála s Anglií 0-2. Národní tým nedokázal bodovat ani ve druhém zápase pod novým španělským trenérem Santim Deniou. V sobotu podlehl Chorvatsku 1-2.
14: Italský design, italská elegance, Nardi nábytek. Objednejte tento týden se slevou 15%. Kód podzim 15. Itálie v zahradě, Tlumačov. Itálie v zahradě, CZ.
3: Kdybychom měli vzít předpověď jednou větou, znělo by to: větrnější babí léto. Dneska máme očekávat jasnou nebo skoro jasnou oblohu a zase příjemné teploty 24 stupňů Celsia.
11: Hit Radio Zlín.
3: Hezké dopoledne z Hit Radio Zlín vám ve středu přeje Filip Bartek. Jak to krásně uteklo, že? Včera první pracovní den a už je středa. No, kamarádi, pokud máte doma takové ty sezónní bazény, možná jste nevěděli, že byste mohli mít problém, když budete vypouštět vodu. Jaký problém? Tak to vám řeknu už za chvilku. První ale muzika Last Good Night

Muzika ještě pořád taková svěží, jako to babí léto, krásně. 9 hodin na 10 minut vy posloucháte Hit Radio Zlín. Já vím, že už sezóna venkovních koupaček je za námi, ale pokud jste se teda nerozhodli ještě pro otužování na otrokovickém štěrkovišti, jak to pravidelně na podzim a zimu bývá, ale věděli jste, že kdo má doma na zahradě bazén, nemůže jenom tak vypouštět vodu. Řešili jste to někdy? Prej, když už je tam chlor a nějaká další chemie, aby vlastně jste udržovali tu vodu čistou, tak byste měli zažádat o povolení vodu vypustit. Protože už to není obyčejná voda, ale je to odpadní voda. A správně byste na vypouštění bazénu měli mít dokonce razítko. Ani na svoji vlastní trávu. Prej, tu vodu jenom tak nemůžete vypustit. Slyšeli jste o tom? Tam je prej normálně jako pro fyzické osoby snad až 100 000 korun pokuta. Řešil to někdo z vás nebo ne? Schválně dejte vědět. Já posílám další muziku a vy, co máte teda ty bazény, takové ty sezóny, kdy se vypouští ta voda, napadlo vás někdy, že byste to měli prostě řešit s nějakým úřadem? Vůbec, že? Supergirl pro vás.

0: Tahle písnička se vyloženě hodila, to byla taková ta z Baywatche, že jo, trošku remix, ale nevadí mi, co pamatujeme, tak už jsme viděli všichni tu Pamelu tam běhat a skákat některé její partie. Za 10 minut bude 9:30. No a my jsme se právě o bazénech bavili a já jsem zmiňoval, že nesmí se vypouštět voda z bazénu jenom tak, že by se to mělo správně jako nahlásit. A ptal jsem se, jestli jste tohleto věděli. A přišla mi zpráva od Janči, já tohleto slyším poprvé. My jsme bazén vždycky vypustili na zahradu a prostě čekali, až se to jako odplaví. Pobavil mě Standa, že máme bazén 10 let, tohle by mě nenapadlo, asi jsem 10 let zločinec. No, já si myslím, že málo kdo, možná jako jeden z milionů, podle mě jako něco takového hlásí. Eva Farná, další muzika z Hitrádia zní Neříkej, co má se stát, a vám přeji krásné dopoledne.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jarok prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
2: MG teď u Unicars.cz Zlín za ty nejlepší možné ceny. Přesvědčte se na www.unicars.cz. Když MG, tak od Unicars.cz Zlín.
3: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
4: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
3: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
5: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
6: Město Kroměříž a Dům kultury zvou na Den uniformovaných sborů. Sobota 3. října od 10 hodin na kroměřížském letišti. Letos bude v duchu hasičů a hvězdou je originální americký fire truck. Těšte se také na leteckou akrobací, statické a dynamické ukázky i historická letadla. Vstup zdarma. Den uniformovaných sborů Kroměříž.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 270 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
11: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
12: Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

Shape of You. Už tedy, když něco napíše, tak je to prostě obrovský hit. Ed Sheeran a Shape of You na Hit Rádiu Zlín. Mimochodem, Ed má dvě holčičky, 6 a 4 roky, a já vám řeknu, jaká mají jména, jo? Lyra Antarctica Seaborn Sheeran a ta druhá, ta mladší, se jmenuje Jupiter Seaborn Sheeran. Prosím vás, nechali byste někoho, aby vám vybral jméno pro vaše dítě? Třeba se vám prostě jenom líbilo, že jo, takhle se to jako dělá, ale že by to udělal někdo jako cizí. Jedna modelka totiž z OnlyFans nabídla, že někdo může pojmenovat její dítě, ale dala to do aukce. A nejvyšší přihozená částka byla víc jak 30 milionů korun. Chápete to? Lidi neví, co s penězama. Pokud to byl jako jednotlivec, tak to fakt jako... Fakt tomu nerozumím, jo, ale pokud to byl markeťák nějaké firmy a ukecal šéfa na prachy a udělá z toho virální reklamu, tak to byl fakt jako frajer. Maminky, tak co? Na jakou částku byste přistoupili, aby někdo pojmenoval vaše dítě? Ale jakkoliv pojmenoval vaše dítě. Já vám pustím muziku, která je z našeho dětství, alespoň teda z toho mého. Že už to slyšíte, už to vnímáte, tohle nám připomene to, když jsme neměli žádné starosti a vůbec ne starosti o tom, jak se budou jmenovat naše děti. Hanson a legendární pecka Mbab na Hit Rádiu Zlín.

0: Možná jsme si včera měli brát příklad z Coldplay, We Pray, pomodlit se. Dívali jste se na fotbal? Čeští fotbalisté prohráli s Anglií 0-2, takže jsme pořád bez bodu po prohře s Chorvatskem, jsme nebodovali ani z Anglií. A já jsem doma hlásil, že se budeme večer dívat na fotbal, takže nás tak jako divila a říkám, no jsem, víš, abych jako věděl, co potom říkat ve vysílání. No ale člověk míní, pán umění, já jsem zaspal při uspávání našeho malého a pak už jsem se jenom přesunul do ložnice. Ano, i takhle se dá někdy sledovat fotbal, potom se podíváte na ty výsledky a víte, jak to dopadlo. International Love, další muzika, kterou pro vás mám zítra, Rádia Zlín, a to dopoledne vám zpříjemní taky velice pozitivní hudba, kterou nám přináší Alvaro Soler. Hezké dopoledne.
1: Zažijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
2: Penny nyní najdete plišáky do každé postýlky. A navíc v akci brokolice balená kus za 19,90 a čerstvá vejce z podestýlky Karlova Koruna 10 kusů za 24,90. Penny.
3: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
4: Chcete zasadit ovocný strom? Teď je ten pravý čas. V zahradnictví z Pomyšl najdete jabloně, třešně, meruňky, broskve a další druhy. Strom, který zasadíte dnes, bude dělat radost vašim dětem i vnoučatům. Nakupujte online na zahradnictví z Pomyšl.cz nebo přímo ve Spomyšli. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
5: Dopřejte si malé radosti na obchodňáku. Každý den si zaslouží malou odměnu. Ať už je to skvělá káva, dobrý oběd, mača, křupavé pečivo, kvalitní kosmetika nebo uvolňující masáž. Čím se na obchodňáku odměníte vy? Více na obchodnidum.cz.
6: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
7: Do konce října masivní výprodej skladových zásob v Duda koupelny. Více než 100 druhů obkladů a dlažeb a k tomu více než 300 druhů koupelnového vybavení. V Duda koupelny teď získáte na veškeré skladové zásoby slevu od 20%. Dudakoupelny.cz.
8: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

tebe máme nejbarevnější playlist roku. Když se řekne září, slyšíš tohle. Když se řekne říjen, cítíš tohle. A když se řekne listopad, zní to takhle. Barevný podzim s Hitrádiem.

0: J.C. Stewart prosil, řekni něco, tak já teda něco řeknu. Bára Purkartová ve zprávách za chvilinku omrkne lesopark na Štěrkovišti v Otrokovicích. Pro jího čeká obnova, více už za malou chvíli. Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Omezení, které jsme měli třeba ve Zlíně na Sokolovské kvůli srážce auta a cyklisty, tak tady už je to vyřešeno a úplně čerstvá informace pro vás. Luhačovice a konkrétně ulice Bety Smetanové už je také průjezdná, všechny nehody byly odstraněny. Co se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
1: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
2: No jistě.
1: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
2: No jistě.
1: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
2: No jistě.
1: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
3: Pátek 2. října, pouťová megaparty na hale. Vstupné 150 korun. Zahraje DJ Simona, DJ Trnka a skupina Křídla. Sportovní hala Uherský Brod. Vstupenky na uherskobrodská.cz.
4: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
5: Už žádný, mami, restartuj to.
6: Už se mi nesekne při penaltě.
7: Už nespane deš páříma s klukama.
4: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
8: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
9: Deset hodin, jsou to další krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. Senátorské návrhy o nepromlčenlivosti trestného činu vraždy, o daňové úlevě pro dobrovolné hasiče a o ústavním zakotvení práva na život offline jsou jedinými předlohami, které dnes bude projednávat Senát. Rozhodnout má také o uspořádání dvou listopadových veřejných slyšení, k porodnosti v Česku a k obraně státu. Česko dnes navštíví rumunský prezident Nikuš Ordan, přijme ho česká hlava státu Petr Pavel i premiér Andrej Babiš. Jednat budou o posilování bezpečnosti na východním křídle Severoatlantické aliance, o rozvoji česko-rumunských vztahů nebo o spolupráci v obraně a bezpečnosti. Lesopark na Štěrkovišti v Otrokovicích na Zlínsku čeká obnova. Kvůli stavu stromů tam platí zákaz vstupu. Město nechalo lokalitu odborně posoudit a podle doporučení připravuje ošetření i kácení vybraných dřevin. Po revitalizaci by měl lesopark opět sloužit jako příjemné místo pro procházky a odpočinek. Třinečtí hokejisté udolali v 6. kole extraligy Kladno 6-4 a dál vedou tabulku s plným bodovým ziskem. Druhé Pardubice včera porazili Budějovice 5-2. V dalších zápasech Litvínov přehrál Liberec 5-4, Plzeň vyhrála v Boleslavi 4-1, Olomouc Vítkovice 3-4 a Hradec Sparta 4-3.
10: Italský design, italská elegance, Nardi nábytek. Objednejte tento týden se slevou 15%. Kód podzim 15. Itálie v zahradě Tlumačov. Itálie v zahradě CZ.
0: Dneska bude na Zlínským krém krásně. Co krásně, nádherně. Očekáváme jasnou oblohu a teploty kolem 24 stupňů Celsia. To je nádherná středa babího léta.
8: Hit Radio Zlín.
0: A do té krásné nálady díky počasí posíláme taky skvělou muziku Katy Perry, David Guetta a Jonas. Takovéhle hity pro vás máme. A taky se podíváme na to, co se o víkendu bude dít v Uherském Hradišti. Oni tady nikdy netroškaří a když se prostě dělá nějaká akce, tak pořádně a vždycky ve velkém. Co nás v Hradišti čeká, bude to zajímat hodně lidi, co mají rádi zimu.

Juanes, jak to hezky znělo, že jo, taková až letní muzika, ale do toho babího léta se vyloženě hodí. Posloucháte Hit Radio Zlín i takhle ve středu v 10 hodin a 13 minut. Je středa, ale můžeme se připravit na víkend, protože víte, co umí v srdci Slovácka fakt dobře? Udělat párty. Když je jaro, tak v Hradišti svolají všechny kolaře a projedou se vinařské stezky. Když je léto, tak tam na náměstí dovezou tuny písku, aby to tam bylo jako na pláži a slaví se prostě letní sporty, beach volejbal a muzika. No a když je vinobraní, každý v Hradišti má koštovačku na krku a prochází se stánky, sklenička s vínkem, sklípky. No a když se rok čekalo na zimní stadion v Uherském Hradišti, tak udělají úplně celý víkend u ledu. Hokej, veřejné bruslení, program pro dospělé, pro děti, DJ, v pátek autogramiáda hokejových hvězd. Tam jako kdo ví, kdo bude, ale napadá mě Jarda Balaščík, ten by tam neměl chybět. No, prostě to zase v Hradišti udělají ve velkém. No a pokud nejste úplně jako bruslaři, tak možná jste dřív jezdili na skejtu a připomene vám to, že i na ty zimáky a na ty veřejné bruslení se chodilo a je čas od času dobré si zaspomínat na to, co jsme dělávali dřív. Člověka to tak hezky potěší. Avril Lavigne pro vás.

0: Tom Grennan, Little Bit of Love. Krásně smyčce, úplně tu lásku posílá do všech koutů Zlínského kraje od Hydrádia Zlín. Za 7 minut bude 10:30. A o lásce se budeme bavit i dále, protože vy, jestli máte trošičku času a nevíte, co s ním, a říkáte si, tyjo, zase odpoledne po práci, no co budu dělat, nevím, tak byste mohli někomu udělat radost. Jenom třeba tím, že se zastavíte na chvilinku, že si popovídáte. Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně hledá dobrovolníky pro trávení času s pacienty. Prostě si s nemocným pokecáte, nevím, zahrajete karty, šachy, věnujete mu svůj čas. Vlastně to, co člověk jako dá druhému nejvíc. To, že s někým je. Tak pokud byste se na tohle to cítili, tak myslím si, že dobrovolníků není nikdy dost a já posílám těm, kteří se do toho pustí, další skvělou muziku. Kelly Clarkson, nadechnout, vydechnout, z Hydrádia Zlín.
1: Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
2: Pozor, mimořádná zpráva. První mrazíky na naše území ještě neudeřily, ale od října očekáváme plné pneuservisy. Nečekejte na fronty a přezujte v Best Drive už v září. V Best Drive získáte 10% slevu na přezutí a jistotu kvalitní služby. Nečekejte, až bude plno. Přezujte v září v Best Drive s extra slevou 10%.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
3: Samsung Galaxy Z Flip 8 5G. V Mironetu nyní za super cenu 25 990.
4: Jupi!
3: Chytré focení, velký displej, 256 GB prostoru pro všechno, co máte rádi.
4: Rozložte nové možnosti!
3: Když mobily,
4: tak Mironet! Klikni dvakrát!
5: Jabloně? Máme. Třešně? Máme. Meruňky? Máme. Švestky? Máme. Všechno máme. Libovolné druhy ovocných stromů, keřů i tisíce druhů dalších rostlin? Máme. A když je máme my, můžete je mít výhodně i vy. Zahradnictví Spomyšl. Máme vše, aby se vaše zahrada měla líp. Udělejte si k nám výlet nebo nakupte online na zahradnictvíspomyšl.cz.
6: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
7: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
8: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Yogobelu 150 gramů přikoupit 3 kusů za 9,93 za kus a aktivují kefír v Bila klubu za 19,90. Bila. To dobré začíná u nás.
9: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
10: Podzim je skvělý s Hitrádiem, když vidíš první padající list.

vím, že teďka člověka by to táhlo asi víc ven, ale potom přijdou určitě na podzim, že jo, takové ty pochmurnější dny. Víte, kde je ve vaší obci nebo ve městě knihovna? Totiž teď začal týden knihoven. Do akce se zapojí knihovny napříč republikou, samozřejmě i ty ve Zlínském kraji, a ne zrovna málo, zvou na besedy, autorská čtení. Tak jsem si říkal, to je divné, když já jsem taky napsal pohádku o Víle Spinkalce, nikdo mi neřekl. No ale třeba krajská knihovna ve Zlíně má program, včera se tady strašilo a další dny bude mít nějaké lákačky, třeba i nalákat prvňáčky k registraci. A mně se u tady tohohle toho tématu, u toho týdne knihoven vybavilo, jak jsem jako kluk, ještě na základce, že jsme měli takovou tu papírovou kartičku, chodili v Brodě jako děcka do knihovny, dávali jsme si tam sraz s kamarády, teďka jsme se jako domlouvali, jak do dlouho bude mít počinou nějakou knížku, ale hlavně jsme si tam prohlíželi ty časáky o počítačových hrách. Tehdy byl internet v plenkách, jinak byste se prostě nedozvěděli, že už je nové Need for Speed, třeba například, anebo Diablo, že jo. To byla prostě parádička. Takový čas. Jo, někdy je dobrý zpomalit. A my si právě teď dáme takovou muziku na zpomalení. Zaposlouchejte se. 74, 75 a legendární Connells.

0: Jedna z těch tanečních pecek na Hitrádiu Zlín za 3 minuty bude 10:45 a budeme tancovat i za chvíli, protože se na vás těším Miraj a chci tančit. No a taky vám musím říct, že pokud si rádi objednáváte ze zahraničních tržišť a konkrétně třeba z Číny, tak zase se má podražit. Asi moc navýšení nepomohlo a pořád to frčelo dál, tak se přidává dalších 50 korun. Takhle to rozhodli šéfové Evropy. Mně to stejně přijde jako for, protože když se podíváte na spoustu zařízení, tak tam máte jako made in China a je to v pohodě, že jo? Ale prostě u některých věcí to tak strašně jako vadí a některé věci se prostě v té Číně mohou vyrábět. No. My s tím nic neuděláme, prostě to takhle je a musíme to respektovat. Muzika pro vás, nelamte si s tím hlavu, nějak bylo, nějak bude. Miraj a nebo třeba All American Rejects už za chvíli.
1: Klikni! Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší
2: novou generaci skládaček Samsung Galaxy Z8.
1: Když mobily?
2: Tak Mironet, klikni dvakrát.
3: Archeoskansen Modrá. Klenot naší historie vás zve. Přijďte 3. října na Den medu a medoviny. Poznejte tajemství včelařství, ochutnejte dobroty raně středověké kuchyně a užijte si den plný zábavy pro celou rodinu. Zve vás Archeoskansen Modrá. Archeoskansen.cz.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivážko Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90 nebo Jar kapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
6: No jistě.
5: A že tě odmění za každý krok a dá 1,000 korun na prevenci?
6: No jistě.
5: A že nabízí 6,000 korun na duševní zdraví?
6: No jistě.
5: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
9: No jasně, z MND to jde.
8: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
10: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
11: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
12: No, říkala, že nic nechce.
11: To říká vždycky. Pak dostane svíčku a tváří se kysele.
12: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
13: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
12: Romantickou večeři.
13: Pobyt pro dva.
12: House running.
13: Jízdu v supersportu.
12: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
13: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
12: Nejlepší zážitky hledejte na
14: firmanazážitky.cz.
15: Hit Radio Zlín.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: Nemusí být pátek večer, může být klidně středa dopoledne a uděláme si takovouhle pártošku every single day na Hit Radio Zlín. Bára Purkartová nás upozorní na to, že se po českých dálnicích a silnicích budou prohánět tuningové káry. Policie bude hlídat dokonce kvůli tomu hraniční přechody. Nejlepší dopravní servis na východě Moravy, přátelé, kamarádi, pokud byste jeli do Luhačovic, tak stále tady platí omezení, že máme počítat s tím, že se tady jezdí kyvadlově jedním jízdním pruhem. V Hluku na ulici Boršická dodávka s osobním autem vrazila do domu, řeší se tady tahleta komplikace a vaše dopravní info můžete volat na 601 13 13 05.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mé maso mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x5 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Staré město na vědomost dává, že akce Michalské slavnosti se u nás odehrává. Zveme vás na Michalské slavnosti Hody s právem. Krojovaná chasa, hodová obchůzka, hodové tanečky. Od čtvrtka až do neděle. staréměsto.uh.cz.
3: Trinity Bank Arena 2. října ožije. Přichází bitva o Zlín. Hokejový souboj univerzit. Legendární hit What is Love ve Zlíně živě od hvězdy 90. let Hedoveje a DJ Manene na jednom místě. Akce, kde se baví studenti, rodiče i děti. Vstupné od 119 korun. Přijď a zažij hokejovou bitvu o Zlín. Více na bitvaozlin.cz.
4: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
5: 11 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Hezké dopoledne. Nelegální sraz upravených vozidel se o víkendu chystá v Praze a Brně. Dorazit mohou tisíce účastníků. Policie proto připravuje rozsáhlé bezpečnostní opatření napříč celou zemí. Víc mluvčí Violeta Canosky.
6: Do terénu nasadíme policisty celé republiky a využijeme také vrtulník a policejní drony. Naším cílem je zabránit nelegálním závodům, blokování komunikací a dalšímu nebezpečnému jednání, které by mohlo ohrozit ostatní účastníky silničního provozu.
5: Policie bude hlídat také hraniční přechody. Parkování v Ostravě Porubě bude o něco snazší. Město teď buduje nová parkovací místa na Opavské ulici. Bude jich bezmála 20 a hotová by měla být ještě do konce letošního podzimu. Součástí akce je mimo jiné také výsadba nové zeleně. Hlasování v anketě o strom čtvrtstoletí tento týden vstupuje do tajné fáze. Do takzvaného superfinále postoupilo 5 stromů. Aktuálně už hlasující nevidí, kolik stromy dosud získali hlasů. O titul doposud soupeřilo 13 vítězných dřevin předchozích ročníků, které představovaly průřez historií ankety. Klíčový zápas v kvalifikaci o postup na evropský šampionát před sebou mají čeští fotbalisté do 21 let. V Hradci Králové dnes od 18 hodin přivítají Bulharsko. Lvíčata před soupeřem drží druhé místo ve skupině B o jediný bod. V případě výhry by si Češi už před závěrečným zápasem v Portugalsku zajistili účast v listopadové baráži.
7: Italský design, italská elegance, Nardi nábytek. Objednejte tento týden se slevou 15%. Kód podzim 15. Itálie v zahradě, Tlumačov. Itálie v zahradě, CZ.
0: Jak bude dneska vypadat počasí? Bude hezky. Jasná obloha a teploty kolem 21 až 24 stupně. Možná trošku do toho foukne větřík, ale rozhodně nás nikam neunese. Co nám ale přináší tohleto počasí? To je další muzika.
4: Hit Radio Zlín.
0: Mia Samsei a nebo Kato a John se nám tady představí už za malou chvíli. A taky vám řeknu, co nejspíš poletí do vesmíru na mezinárodní vesmírnou stanici, co tam nejspíš Aleš Svoboda vezme. A docela dost se to bude týkat Moravy. Bude to Slivovice? No počkejte si chvilinku, za chvilku řekneme víc. Hezké dopoledne vám přeje Filip Bartek z Hit Rádia Zlín.

Mě vždycky tahle ta písnička připomíná pracovní dobu, jak je to takové jako rozjeté a potom už ke konci tak člověk jak si jako skomírá. Profesor Green a Emily Sandé na Hit Rádiu Zlín. Před nějakým časem jsme spolu tady u nás v rádiu řešili, co by si měl první český astronaut, který se podívá na mezinárodní vesmírní stanici, ale Svoboda vzít sebou na tuhletu výpravu, prostě vzít sebou do vesmíru. No, my jsme tady na Hit Rádiu Zlín sporu navrhovali slivovici, to asi padlo jako nejvíc, jako tip. Asi se náš návrh nechytil, protože Aleš naznačil, že to nejspíš bude, kamarádi, hokejový puk. Jako OK, asi to dost vystihuje český národ a navíc by to mělo mít i moravskou stopu, protože puky na ty největší turné se vyrábí tady v Kateřinicích u Vsetína, tak věřím, že nekoupí nějaký obyč puk někde v Samošce, ale že to jako bude mít fakt tu hodnotu a bude to ten opravdový puk, který se dívá i na ty šampionáty. Jo, tak takhle to bude vypadat. V listopadu se to úplně potvrdí, jaký předmět tedy poletí za Českou republiku do vesmíru. Puk by byl fajn. Kateřina Marie Tichá, Plamen pro vás.

0: Gym Class Hero a Adam Levin na Hydrádiu Zlín, zatímco my jsme teď se pohybovali v Los Angeles a další hity nás zavedou, prosím vás, do Kolumbie. Kdyby to byl řekl, že Shakira pochází odsud, člověk ji má pořád tím, jako jak ona se prostě stala světovou star, tak že by byla tady z tohohle toho. No ale co mají společného? Oba byli kouči v hlasu, jak se říká v soutěži Voice, a dokonce tam společně udělali jednou vlastně takovou jako aférku, že na sebe mluvili španělsky. Co si říkali, tak bylo to prostě jenom, že jako ty nemluv a teď budu mluvit já. Tak přesně takhle dohrávají na Hydrádiu Zlín. Adam Levin, Dozněl a Shakira přichází na řadu. Zoo pro vás, aktuální hitovka.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mlété maso mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Lásko, jaký bys chtěla auto?
3: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, a aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
2: Ale já myslel, jakou barvu?
3: Barvu? Já tak to nevím.
2: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
4: Město Kroměříž a Dům kultury zvou na Den uniformovaných sborů. Sobota 3. října od 10 hodin na kroměřížském letišti. Letos bude v duchu hasičů a hvězdou je originální americký fire truck. Těšte se také na leteckou akrobací, statické a dynamické ukázky i historická letadla. Vstup zdarma. Den uniformovaných sborů Kroměříž. Trinity Bank Arena 2. října ožije. Přichází bitva o Zlín. Hokejový souboj univerzit. Legendární hit What is Love ve Zlíně živě od hvězdy 90. let Hathawaye a DJ Manene na jednom místě. Akce, kde se baví studenti, rodiče i děti. Vstupné od 119 korun. Přijď a zažij hokejovou bitvu o Zlín. Více na bitvaozlin.cz.
5: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
6: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

Hezky rozpořená Jennifer Lopez na Hydrádiu Zlína, její legendární Let's Get Loud. Když se podíváte na internet, je to tam pořád nějaká výtka, negativní zpráva na sociálních sítích, pořád taky nějaké nadávky, negativa, no málo se chválí, mně přijde. Tak my tady na Hydrádiu Zlín budeme chválit a budeme chválit vodáky, profíky z týmu z Ostrožské Nové Vsi. Kajakáři, kanoisti a kanoistky pětkrát na konci sezóny na závodech v Týně nad Vltavou stáli na stupních vítězů. Je třeba říkat takovéhle dobré zprávy, takovéhle borce a takové borky tady u nás na Moravě máme. Obrovská gratulace míří z Hydrádia Zlín až k vám, i když už teďka nejste na vodě, ale nebylo by to pěkné, kdybychom si víc přáli, jako v tom životě, přeji ti prostě všechno nejlepší, nebo více chválili, říkali si, ať se vám třeba dneska v práci daří, kamarádi. Tak já k tomu pošlu i muziku, která zajistí to, že se vám dneska dařit bude. Deep Blue Something, báječná peska na Hydrádiu Zlín.

0: Chata Belgie z Hitrádia Zlín pro vás do těch koutů Zlínského kraje. Máme 4 minuty před 11:15. Možná někteří právě teď vyrážíte na meníčko, tak vám už předem přeji dobrou chuť, nebo nás teď posloucháte někde v nějaké restauraci, tak taky i tam putuje ta dobrá chuť. A já se dívám tady z okna na Mlacové a říkám si, jak je tam venku úplně nádherně, jak se pohupují ty větve od těch stromů. No a tak mě napadlo, že dneska by se parádně dali pouštět draci. Když jste naposledy šli pouštět draka. A je jedno, že třeba máte už děti větší, no vemte je, zabavte se dneska odpoledne. Jak byste si mohli krásné podzimní fotky udělat s rodinkou, to počasí je prostě luxus. No a víte, proč se babímu létu vůbec vlastně říká babí? Já jsem to dopátral a je to kvůli tomu, jak jsou ty pavučinky ve vzduchu, co poletují. Ono to proti šprej připomínalo šedivé vlasy a proto babí léto. Tak si je odpoledne užijte a zítra se tady zase potkáme na Hitrádiu Zlín. Byl s vámi Filip Bartek a přeji super den. Posílám další muziku. Divoký byl znamení Lady Gaga, The Dance a Alex Warren Ordinary. To jsou hity, které hrajeme na Hitrádiu Zlín.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 69,90. A slunečnicový olej Majola, litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
2: KGM Corando, Torres i Action teď v akční nabídce od Unicars.cz Zlín.
3: Přijďte si prohlédnout KGM do Unicars.cz Zlín.
4: Město Brumov Bylnice zahajuje prodej moderních družstevních bytů 1+ KK až 3+ KK s balkonem či terasou a s možností převodu do osobního vlastnictví. Klidná lokalita obklopena krásnou přírodou a kompletní občanskou vybaveností. Nyní vám stačí jen 25% z pořizovací ceny. Více na webu družstva www.bdbb.cz.
5: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
6: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
7: Když jde o zdraví.
8: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
9: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
10: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 270 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
14: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hitrádiu?
15: Prosili jsme vás tady o rady pro moji budoucí švagrovou. Brácha jí požádal o ruku, řešíme doma teďka téma té svatby a chtěla jsem vědět, co za vás byla na svatbě nějaká zbytečnost nebo co jste naopak podcenili. A já vám chci předem říct, když se tak koukám na ty zprávy, díky za nic, ale něco se tam najde.
16: Ne, já teda musím říct díky za ty vaše zprávy, protože to by nás vlastně ani ve snu nenapadlo.
15: Petr, hlavně nepodcenit výběr nevěsty, protože pak je celá svatba zbytečná. Šťastně rozvedený Petr.
16: Dobré ráno. Na mé svatbě byl zbytečný ženich. Bohužel jsem na to přišla až o pár let později. To píše Zuzka Stelče.
15: Romča, na mojí svatbě byla zbytečná moje nastávající tchýně.
14: Měj si snídaní šampionů na Hitrádiu. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: si náladu.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. V hluku na silnici směrem na Boršice u Blatnice se srazila dvě auta a jedno skončilo v domě. Vyšetřuje to policie, ale průjezdné to je. Na průtahu Hulínem provádí silničáři menší údržbu. Projíždějte kolem nich opatrně. Co dál se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Do konce října masivní výprodej skladových zásob v Duda koupelny. Více než 100 druhů obkladů a dlažeb a k tomu více než 300 druhů koupelnového vybavení. V Duda koupelny teď získáte na veškeré skladové zásoby slevu od 20%. Duda koupelny.cz.
5: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou 72%. Penny.
6: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
7: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
8: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hitrádio.
2: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Sněmovna druhým dnem pokračuje v jednání o opozičním návrhu na vyslovení nedůvěry vládě ANO, SPD a motoristů. Svá vystoupení mají za sebou od rána další členové vlády Babišova kabinetu a zástupci koalice. Do řádné diskuze je přihlášeno 5 poslanců. Vláda obnovuje regulaci cen pohonných hmot. Ministerstvo financí každý pracovní den, včetně dneška, vyhlásí maximální ceny benzínu a nafty pro následující den. Co mohou řidiči očekávat, nastíní ekonom Lukáš Kovanda.
3: Nějakého zásadního zlevnění, že by se měli řidiči dočkat, to určitě ne. Bude tedy záležet na vývoji v Perském zálivu stále. Budou se pouze tlumit, řekněme, určité extrémní cenové šoky, ale to je všechno.
2: Regulace potrvá zatím do konce října. Do Masarykovy základní školy v Újezdu nad Lesy, kde je epidemie salmonelózy, dorazilo dnes zhruba 60% žáků druhého stupně. Zdravých je 35 ze 60 učitelů. Veškerý personál školní kuchyně je nemocný. Na prvním stupni je situace podle ředitele víceméně normální. Počet nemocných se zvýšil v těchto dnech na 393. Městská část chystá právní pomoc pro rodiče, kteří budou žádat o odškodnění. Teď ještě pohled k nám.
4: Lesopark na Štěrkovišti v Otrokovicích čeká obnova. Kvůli stavu stromů tam teď platí zákaz vstupu. U některých totiž hrozí pád nebo lámání větví. Podle odborného posudku se musí pokácet 40 stromů. Další 200 čeká ošetření. Lesopark na Štěrkáči by měl brzo znovu sloužit pro procházky a odpočinek.
5: Italský design, italská elegance. Nardi nábytek. Objednejte tento týden se slevou 15%. Kód podzim 15. Itálie v zahradě Tlumačov. Itálie v zahradě CZ.
4: Dneska je předpověď pro východ Moravy stručná. Jasno a maxima až 24. Babí léto bude pokračovat i zítra. Nad ránem naměříme kolem 10 stupňů.

Je to přesně 24 hodin, co jsme se slyšeli na začátku srdcovek. Utíká to jí jako blázen, doufám, že se dneska máte dobře. 12 hodin, 3 minuty, před námi 5 legendárních hitů, nejen z 90. let. Mám tady dokonce i další jednu, řekněme, ještě starší hudební perličku. Archaickou hodně a taky něco ze začátku milénia. Ovšem hned na úvod, tak tady mám pro vás srdcovku, která vás vrátí do 90. stejně rychle jako mýdlo zavěšené v síťce u umyvadla. Pamatujete si to? Ze školy? Z práce? Jak tam takhle to mýdlo visí v té plastové síťce? A vlastně do teď nevím, jestli to bylo hygienický nebo ne, ale byl to hrozný úlet. Tak tady to máte. 90 na Hit Rádiu. 18.

0: 18 rok 1999.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Lucka píše na WhatsApp Rádia 777-937-777. Ahoj Jiříku, na tom jídlo v síťce jsem úplně zapomněla. Děkuju za srdcovky a za to, že vždycky vytáhneš něco, co nás vrací zpátky do naší puberty a do našeho dětství. Tak otevřel jsem tady otázku, jestli to jídlo v té síťce, jestli bylo hygienické anebo ne. To je samozřejmě jako otázka, jo. Druhá věc je ta, že kdyby nám asi tenkrát někdo řekl, že jednou bude automatický dávkovač, kam jenom takhle dáte ruku a teď vám vyjede mídlo samo, tak to by si člověk říkal, jo, ale tak to je úplný sci-fi, to už tady budou lítat auta, budou jezdit auta sami a kdo ví co všechno. No a ono je to nakonec přesně to sci-fi, ve kterém žijeme. Tak dneska trošičku zase zavzpomínáme na dobu, kdy jsme si mysleli, že rok 2026 opravdu bude jenom sci-fi a teď ho žijeme. Půjdeme do 80. let. Jako další srdcovku tady pro vás mám song, který vlastně vyšel na podzim. Roku 1982 vyšel 19. listopadu a je to krásná věc. Ultravox a jejich hymn. Na Hit Rádiu srdcovka číslo 2.

0: Máte teď slzu v oku? Nedivím se.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Nebyl to samozřejmě ten originál, který my si pamatujeme z 90. let z filmu Duch. Patrick Swayze, bože, nemůžu o tom vůbec mluvit, to je prostě tak náročný film. Tohle a Město andělů, jo, a potom taky Nekonečný příběh, scéna, kůň, bažiny a tak. Tak tohle mě vždycky strašně jako dostává, teď mi tady taky už chodí zprávy na WhatsApp Vitrády a 777-937-777. Ahoj Jirko, prostě co mi to děláš? Tohle mě strašně dostává, ale to je taky hezky. Greg Gates, lepší než originál a ten klip je naprosto fantastický. Zdraví Zuzka. No, to je otázkou, jestli je to lepší než originál. Gareth Gates, když jste to slyšeli, jak zní originál? To si možná můžeme dát takhle ještě v rychlosti, dokud to máte teďko v hlavě. Tak tohle je originál. Počkej, takhle to ještě musím pustit ven. A jeho cover verzi Greta Gatese z roku 2002 jste slyšeli před chviličkou. Tak co vás baví víc? To by mě taky zajímalo. Klidně mi můžete poslat ještě zprávu na 777-937-777, jestli originál nebo cover, to nechám na vás. My si dáme další srdcovku Army of Lovers a dál budeme vzpomínat na další perly z 90. let. Mimochodem to mídlo v tisíčce. Tak zatímco vy píšete všechny zprávy, tak to vypadá, že to opravdu velmi, velmi hygienický nebylo. Mídlo v sítce z 90. Nádhera. Tady mám dokonce hele, mě to v tisíce přišlo vždycky strašně nechutný. Rozumím. Army of Lovers, Crucified, další srdcovka právě teď na Hit Radio.

0: na Hit Rádiu, poslední srdcovka. 12.25.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Dneska to teda uteklo neuvěřitelně. Ještě si tady na WhatsAppu Hit Rádia 777-937-777 tak spolu jako píšeme o tom, jestli originál Duch, jo, anebo Garrett Gates a začátek milénia a ta jeho cover verze. Je to teda 50 na 50. Je to 50 na 50 a je to vlastně jako hezký. Jak občas ten cover nakonec jako vyjde třeba líp než ten originál. A často to tak je i u velmi, velmi známých kapel, jako například třeba i u Guns N' Roses, že jo. Tam občas taky některé ty covery jsou lepší než originál, ale takhle bychom mohli pokračovat vlastně do nekonečna, protože ve výsledku snad není žádná velká kapela, která by minimálně jeden cover neudělala. A spousta kapel vystřelilo právě díky těm velmi povedeným cover verzím. Možná, že si jednou uděláme srdcovky jenom čistě na covery. Je to taky takový hezký nápad. Proč ne? Máte vy rádi klidně nějaký cover? Napište mi 777-937-777 a nejlepší čas je právě teď, protože za chviličku je srdcovka na vaše přání. Těším se moc. Tady na Hit Rádiu.
2: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
3: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
4: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
5: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Dopřejte si malé radosti na obchodňáku. Každý den si zaslouží malou odměnu. Ať už je to skvělá káva, dobrý oběd, mača, křupavé pečivo, kvalitní kosmetika nebo uvolňující masáž. Čím se na obchodňáku odměníte vy? Více na obchodnidum.cz.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 270 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.

0: Nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
1: Podzim je skvělý s Hit Rádiem, když lesy hrají všemi barvami. A města zase ozáří raní a večerní světla. Tam všude ti zlepšíme nám. Jsme tvoje Hit Rádio.

0: Tak lesní sedmdesátky v novém hávu, v moderním hávu 21. století. Je 12 hodin 35 minut, s váma Jirka Pelnář, posloucháte srdcovky na Hitrádiu.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A díky za všechny zprávy, které posíláte na WhatsApp Hitrádia 777-937-777. Jsem rád, že vás dneska baví to, že jsem brnknul na trošku, řekněme, životem zkušenější notu, jo? Na starší hity. Někdy je to potřeba. A zrovna dneska nám to takhle krásně vyšlo a když už jsem teda u těch komplimentů, tak jeden tady musím přečíst, to mě baví hodně. Čau, jako dneska mě bavíš, protože tohle byly fakt hezký starý pecky. Mám tedy nápad na pokračování. Sice to nebude cover verze, ale Saš Ekvádor, nebo DJ Saš Ekvádor, to mě vždycky úplně odrovná. Je to ideální do auta. To se jede jedna báseň. Fakt mě srdcovky baví, je to úplná topovka. Tak děkuju. Díky, to jsem má vytisknul, dám si to doma k nočnímu stolku, vylepím si to na zeď, to chci, to je boží. No a když teda Ekvádor, tak tohle je rok 1997, tak pokud jste dočín narození třeba 84, tohle je vaše puberta, pojďte si to užít. Venku baví léto, svítí sluníčko, pokud jste v autě, bokínka dolů, volume nahoru.

0: Miley Cyrus a hit, který teď momentálně válcuje, a byť je to vlastně jako víceméně novinka, tak válcuje opravdu jako všechno. A nejenom tenhle hit, ale kompletně celé album. Miley Cyrus má první jedničku v albovém žebříčku po víc než 10 letech. Album Bass Pursuits debutovalo na prvním místě hitparády Billboard a je to její první místo od Bangers z roku 2013. To je prostě jako masakr. To je masakr. V popovém čase je to zhruba 3 století. Jo. 5 milionů nových trendů na TikToku, jo. V jejím životě tak vlastně jako se stihlo úplně jako všechno. Svatba, rozvod, změna image, přežila vlastní éru rebelky a teď sklízí ovoce jako řekněme etablovaná ikona. Takže krásný, tak Miley Cyrus se vrací zpátky na vrchol, my to samozřejmě přejeme a možná, že tohle je budoucí srdcovka, kterou budete i vychtít na vaše přání. Srdcovky na přání, tak ty budou zase zítra, opět ve 12 hodin tady na Hit Radio. Do 13. ještě Nelly Furtado, taky Eva Farna a Miraj, zítem vzpomeneš si a v jednu nejnovější zprávy na Hit Radio.
1: Zažijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
2: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
3: No jistě.
2: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
3: No jistě.
2: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
3: No jistě.
2: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
4: Udělejte ze své zahrady, balkónu nebo terasy hotový ráj. Zahradnictví z pomyšl umělníka. Království 8000 druhů rostlin. Co roste, kvete a dá se sníst, to u nás najdete a výhodně pořídíte. Zahradnictví z pomyšl.cz. Vše nakupte online s doručením až domů. Zahradnictví z pomyšl. Skutečné zahradnictví.
5: Uherskobrodská pouť. 3. října zahraje legendární tublatánka Alband a Street 69. Sportovní hala Uherský Brod. Vstupenky na Ticketlife.cz.
6: S mým hlasem mi pomohla AI. Puff, puff, miau. Pejsek, kočička ani další mazlíci nejsou věci. Jsou to naši parťáci a o parťáky by se člověk měl postarat. Proto Penny pořádá 3. a 4. října sbírku na pomoc mazlíčkům bez pánička. Zapojíte se také? Pomáhat mazlíčku má totiž velkou cenu. Penny, tlapky hezky česky CZ.
7: Hit Radio. Hit Radio.

0: největší hity, které jsme poslouchali v 90. A většinu z nich posloucháme dodnes. Hit Radio 90. V dabu, na internetu i v aplikaci Radia.cz.
1: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na Maxivita.cz.
0: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: závěru dnešní polední hodiny. Ještě takhle k obědu Nelly Furtado. Je 12.58, Lucie má pro nás připravené nejnovější zprávy, nejen od nás, ale samozřejmě i ze světa. Ještě předtím aktuální doprava, ta bude od nás.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Od Halenkova přes Nový Hrozenkov, Karolinku až po Velké Karlovice dnes silničáři opravují výtluky. Na Vsetíně se dnes hraje MOL Cup, takže v okolí fotbalového stadionu opatrně, začíná to už 15.30. Co dál se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Je, to je Radko Guras a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
4: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland, puky pomáhají.

0: www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
1: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
2: I'm Ariana Grande.
3: It's Hozier.
4: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách.
5: On air.
2: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio.
6: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Už příští týden budeme rozhodovat v komunálních a senátních volbách. Do volební místnosti je nutné si vzít platnou občanku nebo pas, čím se voliči ještě mohou prokázat, doplní mluvčí ministerstva vnitra Adam Rezler.
7: Rovněž se mohou prokázat e-dokladem. V tomto případě doporučujeme otevřít aplikaci e-doklady nejdříve 48 hodin před návštěvou volební místnosti, aby se e-doklad aktualizovali. Občan jiného členského státu Evropské unie se prokáže dokladem potvrzujícím jeho pobyt na území České republiky nebo dokladem jiného státu prokazujícím totožnost.
6: Voliči by si sebou do volební místnosti měli vzít také hlasovací lístky, které dostanou do schránky. K dispozici budou ale také ve volební místnosti. Chorvatský znalec prozkoumal plachetnici, která se v červnu potopila po srážce s katamaránem v průlivu Splitska Vrata. Zahynuli tehdy 4 Češi. Plavidlo bylo z moře vytaženo koncem minulého týdne. Posudek by měl být zásadní pro objasnění všech okolností případu. Plachetnice je klíčovým důkazem. Tenista Jirka Lehečka dnešní zápas prvního turnaje v Tokiu kvůli nepříznivému počasí nedohrál. Proti Belgičanovi Bergsovi získal první set 6-3. Duel byl poté kvůli dešti přerušen a nakonec odložen na čtvrtek. Vítěz narazí buď na nasazenou pětku Američana Nakashimu nebo Francouze Iberta. Teď ještě pohled k nám.
8: Uherské Hradiště dnes otevřelo nový zimní stadion. Vznikl na místě původního, který byl ve špatném stavu a loni šel k zemi. Nový zimák bude sloužit sportovcům i veřejnosti. Má 2 ledové plochy, protože o bruslení i hokej je v Hradišti velký zájem. Součástí je taky ubytovna, která umožní třeba pořádání letních kempů a soustředění.
9: Italský design, italská elegance, Nardi nábytek. Objednejte tento týden se slevou 15%. Kód podzim 15. Itálie v zahradě, Tlumačov. Itálie v zahradě, CZ.
8: Parádní počasí na východě Moravy pokračuje, je slunečno a maxima až 24 stupňů. Podobně hezky má být u nás v regionu nejméně do konce tohoto týdne.
5: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
10: Dnešní úterý je, ne, co je dneska za den? Středa? Středa, ono to hrozně, jak bylo to pondělí volno, tak já mám prostě pořád úterý. Zaplať pámuch, je středa, posloucháte Hit Radio, máme čas po obědě a schválně, slyšeli jste o tom, jak lidi v letadle z Dubaje zachránili pilota a odvrátili úplně brutální katastrofu? Je to neuvěřitelný příběh, řekneme se ho za chvilku, do té doby Ed Sheeran, Linkin Park nebo Kesha.

0: neletěli nikam na dovolenou. Tak upřímně jsou chvíle, kdy si člověk řekne, že je lepší, že sedí doma na zadku. Cestující v letadle z Dubaje museli během letu rozrazit dveře do pilotní kabiny. Když to udělali, tak viděli, jak jeden z pilotů sedí na tom druhém a bodá do něj nožem. Dokážete si to představit, jako, to je šílený obrázek. Takže se na něj vrhli, spacifikovali ho a nakonec i bezpečně přistáli. No a teď co se stalo? Přišlo se na to, že jeden z těch pilotů se rozhodl, že to plný letadlo s cestujícíma prostě pošle střemhlav k zemi. Hlavní pilot tomu chtěl zabránit a tak byl pobodán. Lidi, když do té kabiny vtrhli, tak tam vtrhli v době, kdy už letadlo letělo k zemi. To úplně, já jenom o tom mluvím a normálně mi špatně od žaludku. Tohle, když si představíte, sedět v tom letadle, si člověk prostě říká, to je konec. To je konec, co teď? No a teď co byste dělali, kdyby najednou šlo letadlo k zemi a byste slyšeli křik z kabiny? Zůstali byste zamrzlí na sedačce? A nebo byste byli ti, co nasadí svůj život a snaží se vytrhnout a vykopnout ty dveře? No, odpovězte si sami pro sebe. Já tady končím tady tenhle cestovatelský příběh, to je strašný. Pojďme si dát jiný cestovatelský příběh, nějaký příjemnější. Třeba pojďme si povídat o tom, jaké to je, když někam jedete s Marcelou. Nebudeme si o tom povídat, pojďme si rovnou zaspívat.
1: Jela jsem s Marcelou.

rádiu pro tebe máme nejmarnější playlist roku. Dokonalé hity pro tvé uspěchané ráno. Ty největší hity pro odpolední melancholii. A tu nejlepší hudební náladu na podzimní večery. Letní podzim z rádia. Zlepši si náladu.

0: Hold the Prick a Robin Schulz, posloucháte Hit Radio. Občas tady řešíme různé statistiky, tak jedna taková je docela zajímavá. Kolik dětí jste chtěli a kolik jich máte? Podle aktuální zprávy o rodině v Česku má třetina z nás méně potomků, než by si přálo. Třetina z nás méně potomků, než by si přálo. To je vlastně jako hezký a docela i uspokojivý. Nikdo neříká, že má víc dětí, než by chtělo. Tak dobrý, tak abyste doma nějakým způsobem zabavili, vemte je na procházku ven, je podzim, už padají kaštany, cestou domů pak kupte špejle, za naše dětství to byly normálně sirky, nevím, jestli teď se to ještě může, no a můžete začít vytvářet zvířátka, máte o zábavu postaráno na pár hodin určitě. Je 13 hodin 25 minut, my budeme mít taky o zábavu postaráno a to s dalšími hity, který pro vás chystám. No Name, čím to je, taky Fergie, nebude chybět ani Rose a Bruno Mars s hitem APT, už za chviličku tady na Hit Rádiu.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony, toaletní papír, 30 rolí za 139,90. Jaro, prostředek na nádobí, 2 kusy v balení za 139,90. A Somat, kapsle do myčky, různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kauflandu.
2: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
2: Samsung Galaxy Z Flip 8 5G. V Mironetu nyní za super cenu 25 990.
3: Jupi!
2: Chytré focení, velký displej, 256 GB prostoru pro všechno, co máte rádi.
3: Rozložte nové možnosti.
2: Když mobily,
3: tak Mironet. Klikni dvakrát.
4: MG teď u Unicars.cz Zlín za ty nejlepší možné ceny. Přesvědčte se na www.unicars.cz. Když MG, tak od Unicars.cz Zlín.
5: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
6: Staré město na vědomost dává, že akce Michalské slavnosti se u nás odehrává. Zveme vás na Michalské slavnosti Hody s právem. Krojovaná chasa, hodová obchůzka, hodové tanečky. Od čtvrtka až do neděle. staréměsto.uh.cz.
7: Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na česko-polské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
8: Atención!
9: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci
10: protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical.
11: Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
8: La Tropical!
11: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
12: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
1: Prosili jsme vás tady o rady pro moji budoucí švagrovou. Brácha jí požádal o ruku, řešíme doma teďka téma té svatby. A chtěla jsem vědět, co za vás byla na svatbě nějaká zbytečnost, nebo co jste naopak podcenili. A já vám musím předem říct, když se tak koukám na ty zprávy, díky za nic. Ale něco se tam najde.
2: Ne, já teda musím říct díky za ty vaše zprávy, protože to by nás vlastně ani ve snu nenapadlo.
1: Petr, hlavně nepodcenit výběr nevěsty, protože pak je celá svatba zbytečná. Šťastně rozvedený Petr.
2: Dobré ráno. Na mé svatbě byl zbytečný ženich. Bohužel jsem na to přišla až o pár let později. To píše Zuzka z Telče.
1: Romča, na mojí svatbě byla zbytečná moje nastávající tchýně.
0: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Just one night all we got. Just one night all we got. Just one night.

0: hodina a 630 minut. To je zajímavá hudba, co? To jste nečekali. Ale krásně se nám hodí, protože já tady mám moc hezký info do školního kabinetu, anebo vám rodičům, co jste aktivně zapojeni do chodu třídy na základce, ale i ve školce. Můžete totiž zařídit dětem super návštěvu plnou zábavy, ranní rozcvičky, her, taky soutěží, workshopu o zdravém jídle, no a samozřejmě děti dostanou i pořádnou svačinu, kterou jim přiveze Karol, Bob a Bobek. Je to akce Lidlu, který spojil síly právě s Bobem a Bobkem a taky Karol z projektu Karol a Kvído a rozjíždí pěveckou soutěž pro školy a školky z celé České republiky. Zapojit se může vlastně jako každý a je to hrozně jednoduchý. Jak na to? Stačí, když se natočíte s celou třídou, jak zpíváte, jo? Můžete, nebo když vy natočíte třídu, jak zpívá, samozřejmě vy jako rodiče nebo učitelé u toho být nemusíte. Můžou dát děti soutěžní písničku Jsme kuchaři? Ale taky klidně můžou zaspívat jejich oblíbený song. A nebo si klidně vymyslet i vlastní hit. Je to jedno. Video a nebo audio pak do 31. října, to je důležitý datum, do 31. října poslat na e-mailovou adresu bobabobek@lidl.cz. No a to nejlepší, nakonec se vybere tedy celkem 14 výherců z celé České republiky, kam potom právě dorazí Bob, Bobek a taky Karol a s sebou budou mít kompletně celý program, o kterém jsem mluvil před chviličkou. Bude to dopoledne, kde bude výuka vypadat zatraceně jinak než obvykle. Tak držíme palce, podrobnosti najdete na webových stránkách lidl.cz a znovu připomínám, že termín, do kdy máte poslat video anebo audio nahrávku, je do 31. října. Držíme palce.
1: Hoj děti, tady Karol, zapojte se do 31. října do soutěže s Lidlem a vyhrajte s vaší třídou dopoledne plné zábavy se mnou, Bobem a Bobkem. Více na lidl.cz/škola/volá.

0: tě na dvě, koukám tady do kalendáře 30. září a hned si říkám, páni, tak doufám, že někdo vzbudil toho týpka z Green Day. Tady to máte písně, takhle si to přeje. Probuďte mě, když bude září končit, tak je na čase vstávat. Vstávat a cvičit. Dáme si Green Day, Wake Me Up When September Ends, za chvíli tady na Hit Radio. Tak buďte s námi.
1: Mironet, šestinásobný vítěz kvality.
2: Šoproku na Heuréce, to už víme přece.
1: Rostem s vámi dál. Za to velký dík. Mironet je prostě správný klik.
3: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
4: No jistě.
3: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
4: No jistě.
3: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
4: No jistě.
3: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
5: Dobrý den, jmenuji se Ivan Vodochodský a o vaření toho vím opravdu hodně. A taky vím, kde si můžete pořídit nejkvalitnější kuchyň přímo od výrobce až o 50% levněji než u nás. Jedině v XXL kuchyních v polském Těšíně. Jsou vám tam k dispozici 6 dní v týdnu. XXL-kuchyně.cz.
6: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro šunku dušenou v páře 100 gramů za 19,90 a klevr slunečnicový olej v Billa klubu za 24,90 pouze ve středu. Billa, to dobré začíná u nás.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Město Kroměříž a Dom kultury zvou na Den uniformovaných sborů. Sobota 3. října od 10 hodin na kroměřížském letišti. Letos bude v duchu hasičů a hvězdou je originální americký fire truck. Těšte se také na leteckou akrobací, statické a dynamické ukázky i historická letadla. Vstup zdarma. Den uniformovaných sborů Kroměříž.
9: Do konce října masivní výprodej skladových zásob v Duda koupelny. Více než 100 druhů obkladů a dlažeb a k tomu více než 300 druhů koupelnového vybavení. V Duda koupelny teď získáte na veškeré skladové zásoby slevu od 20%. Dudakoupelny.cz.
10: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
11: Dopřejte si malé radosti na obchodňáku. Každý den si zaslouží malou odměnu. Ať už je to skvělá káva, dobrý oběd, mača, křupavé pečivo, kvalitní kosmetika nebo uvolňující masáž. Čím se na obchodňáku odměníte vy? Více na obchodnidum.cz.
12: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
13: No, říkala, že nic nechce.
12: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
13: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
14: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
13: Romantickou večeři.
14: Pobyt pro dva.
13: House running.
14: Jízdu v supersportu.
13: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
14: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
13: Nejlepší zážitky hledejte na
15: firmanazážitky.cz.

0: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Kdyby tahle balada byla člověkem, tak má na sobě podzimní svetr, sedí někde v koutku, čte si knížku a pije čaj. My ale máme venku pořád ještě babí léto, venku je krásně a jak to dál bude vypadat s babím létem, tak to uslyšíte v nejnovějších zprávách ve 2 hodiny odpoledne. No a po zprávách s Lucí, tak nás tady na Hit Rádiu čeká středeční ruleta dvojsmyslu. Tak buďte s námi.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Od Halenkova přes Nový

0: Rozenkov, Karolinku až po Velké Karlovice dnes silničáři opravují výtluky. Na Vsetíně se dnes hraje MOL Cup, takže v okolí fotbalového stadionu opatrně, začíná to už 15.30. Co dál se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu MP Maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Archeoskansen Modrá. Klenot naší historie vás zve. Přijďte 3. října na Den medu a medoviny. Poznejte tajemství včelařství, ochutnejte dobroty raně středověké kuchyně a užijte si den plný zábavy pro celou rodinu. Zve vás Archeoskansen Modrá. Archeoskansen.cz.
4: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
7: Hi, this is Ed Sheeran.
8: Hi, this is Madonna.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
8: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: Je 14 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Deňková. Předvolební průzkumy mohou být pro voliče jedním z vodítek při rozhodování. Ukazují aktuální rozložení podpor jednotlivých uskupení. Otázkou je, nakolik dokážou ovlivnit samotné hlasování. Jakou roli hrají právě v komunálních volbách, vysvětlí politolog Jan Kubáček.
10: Já jsem přesvědčený, že v podstatě v komunálních volbách ty výzkumy jsou spíše takové doporučující, mají spíš takovou charakteristiku jisté takové jakoby zábavnosti nebo sledování trendů, vytváří takovou pěnu té volební kampaně.
9: Podle Jana Kubáčka mají dopad spíše na voliče ve velkých městech. Babí léto si užijeme i v dalších dnech, tedy na začátku října. Nadprůměrně vysoké teploty by pak mohly vydržet i po většinu měsíce, i když se budou pozvolna snižovat. V říjnu se nejspíše nezlepší, situace se suchem ve výhledu zatím nejsou intenzivnější srážky. Naši fotbalisté do 21 let mají před sebou klíčový zápas v kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy v příštím roce. Dnes přivítají v Hradci Králové od 18. hodiny Bulhary. Lvíčata by si v případě výhry už před závěrečným zápasem v Portugalsku zajistila účast v listopadové baráži. Teď pohled k nám.
0: Lesopark na Štěrkovišti v Otrokovicích čeká obnova. Kvůli stavu stromů tam teď platí zákaz vstupu. U některých totiž hrozí pád nebo lámání větví. Podle odborného posudku se musí pokácet 40 stromů. Další 200 čeká ošetření. Lesopark na Štěrkáči by měl brzo znovu sloužit pro procházky a odpočinek.
3: Italský design, italská elegance, Nardi nábytek. Objednejte tento týden se slevou 15%. Kód podzim 15. Itálie v zahradě, Tlumačov. Itálie v zahradě, CZ.
0: Dneska je předpověď pro východ Moravy stručná. Jasno a maxima až 24. Babí léto bude pokračovat i zítra. Nad ránem naměříme kolem 10 stupňů.
1: Jirka Pelnář, Hit Radio.
11: Posloucháte středeční odpoledne na Hit Radio a protože jsou 2 hodiny odpoledne, tak nás jako každou jinou středu ve 2 čeká naše ruleta dvojsmyslů. Opět popustíte uzdu vaší fantazii, vstoupíme společně na velmi tenký led, který občas pod námi v ruletě i křupe, no a zároveň zkusíme, co ta čeština ještě vydrží. Dáme jeden hit a pustíme se do toho. Začínáme hitem z roku 2000, to vás bude bavit. Shaggy Angel na

0: Tak nám teda v tom případě. No, radši nad tím nebudeme přemýšlet. Každopádně už nám je dost na to, aby jsme znali hranice naší fantazie a aby jsme vzali rozum do hrsti a věděli si, kdy si máme udělat srandu. A ta chvíle přichází na Hit Rádiu právě teď, jako každou středu ve 2 hodiny odpoledne, kdy se nám spouští naše ruleta dvojsmyslů. Čeština je nádherná, je to nádherný jazyk a opravdu si dokážeme v rámci dvojsmyslů dovolit extrémně hodně. Dneska, nevím, snad to nebude úplně složité téma. Nicméně, jenom v rychlosti zopakuju, cokoliv vás napadne, posílejte na 777-937-777, ať už je to zpráva nebo hlasovka. Meze se nekladou, jo? Tak já to roztočím.
1: Co může zaznít v ložnici a...
0: A teď na začátku topné sezóny. Doma. To možná trošku složitý, ale myslím si, že jako něco najdeme. Tak já nevím, když se člověk jde doma podívat na teploměr, tak co může zaznít v ložnici a teď na začátku topné sezony? Třeba, ukáž kolik? 19? No to je málo. Nebo, vem si ponožky, máš studený nohy? Nevím, nechám to na vás. 777-937-777. Jo, a Dominik píše jako první. Přilož tomu. Výborně. Tak to je Kláda. No, tak už nám to začíná, tak já jsem se bál. 777-937-777. Tak jo, tak já tady taky trošku přitopím pod kotlem. Martin Solovek a Dragon.

půlnoční zích na Hit Rádiu ve čtvrt na tři. Pokračujeme v naší ruletě dvojsmyslu a to, co může zaznít v ložnici a zároveň na začátku topné sezóny. Posíláte zprávy na 777-937-777, je tady toho hodně. Tak například Martina z Prahy píše: sakra, si samé žebro jako radiátor. Zajímavý. Renča, dokud to neodvzdušníš, nebude to fungovat. Ježiši Kriste. Bože, ahoj, Dáša, zdraví. Konečně to funguje. Výborně, super. To bude drahý, zase zdražili poplatky, Lukáš. Máš pěkný brikety. S pozdravem Tomáš. Tome, tady se mnou Lucie ve studiu, co znamená máš pěkný brikety. Dámy, jestli prosím vás někdo vám řekne, nějaký chlap, že máte pěkný brikety, je to dobrý, je to velmi pozitivní, je to super, to je kompliment jak blázen. V rádiu říkali, že už můžeme začít. Skvělý. Co je tady? Zuzka, je třeba protáhnout komín, Ježiši Kriste, no tak. Za chvilku vyberu nejlepší. Nejlepší ode mě dostane speciální edici Člověče nezlob se od Hit Rádia. Tak pište dál. 777 937 777.

0: Jdeme do finále dnešní středeční rolety dvojsmyslu, kdy říkáme věci, které můžou zaznít jak v ložnici, tak na začátku topné sezony. Teda musím jako říct, že je to náročný s váma tady takhle na tom WhatsAppu Hit Rádia, když koukám, co všechno píšete. 90% reálně nemůžu říct do vysílání. Prostě nejde. To jako nejde, jo? Nejde to. Tohle mě třeba baví, to ještě jako můžu. Byla makačka to zprovoznit, ale už to jede. Super, nebo kde schováváš tu štětku? Na kominíka, jasně, rozumím. Pak je to všechno ohledně jako protahování komínů a utírání si nudlí u nosu a tak dále, takže nejde to. Těžký, ale tohle je třeba hezký, milý a pokud tohle někdy jako řeknete v ložnici, tak pak jde vidět, jak to jako dopadlo, ale třeba Martina píše, že manžel říkal, že máme se sousedkou stejný svetr. Gratuluju. Ve třech vám bude větší teplo. Člověk se musí přitulit. Takže posílám edici Člověče, nezlob se na dlouhé podzimní večery, už víme kam. Gratuluju, další roleta zase za týden ve středu.
1: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
2: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
3: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
4: Když jde o zdraví.
2: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Do konce října masivní výprodej skladových zásob v Duda koupelny. Více než 100 druhů obkladů a dlažeb a k tomu více než 300 druhů koupelnového vybavení. V Duda koupelny teď získáte na veškeré skladové zásoby slevu od 20%. Dudakoupelny.cz.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 270 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si

0: tak všechno mám.
1: Poetika a blízko, posloucháte Hit Radio, je 14 hodin 35 minut. Dívali jste se včera na fotbal, na český národní tým proti Anglii. Jo, co na to říkáte? Pokud jste byli na stadionu, tak děkuju za tu atmosféru, kterou jste tam vytvořili. Já jsem si to užil jako hlasatel opravdu hodně. Zároveň možná, že máte vlastně jako úplně stejný pocit, že vlastně i přesto, že jsme prohráli, tak konečně tady máme takové to, jakože nevadí prohrát, když prohrajete se ctí. Jako bylo to dobrý. Je to pořád lepší a lepší. Já mám vždycky růžový brýle nasazený, to ano, jako velký fanoušek, to o tom žádná. Ale na druhou stranu, teda musím opravdu objektivně říct, že některý ty kombinace, které tam kluci předváděli v tom druhém poločase, kdy se dostali od naší brány jenom na pár doteků před bránu Anglie, to bylo jako super, to bylo super. Takže sám jsem zvědavej, jak tohle dál bude pokračovat a vlastně jak se kluci dál budou prezentovat, protože nás čeká další ještě dva zápasy, nebo čekají další dva zápasy. Budeme hrát teď proti Španělsku, pak 6. října proti Anglii ve Wembley. A je to vlastně poprvé, je to takový malý mini turnaj, kdy v rámci jednoho reprezentačního srazu se hrajou 4 zápasy během pouhých 11 dnů. Je to strašný mazec, je to fakt jako, je to brutální. Pro všechny je to úplně nový, ale nás to vlastně jako baví. Spousta zápasů během 2 týdnů, jako proč ne. Navíc, když kluci hrajou jako tým, tak se na to hezky kouká. Dneska ve 3 odpoledne vás taky čeká váš oblíbený tým, protože dorazí odpolední show Hit Radio. Máte se na co těšit.
2: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na východě Moravy.

0: ať ten den zatím máte úplně jakýkoliv, jo, šéf vás štve, křičí, něco se nestíhá, hrozně moc práce, děcka něco chcou, v poklidu, protože od toho je tady odpolední show.
1: Jasně, my jsme v tom totiž s vámi, my to máme taky na prd, taky na nás křičel šéf a taky mě štvali děti ráno, to zvládnem.
0: Tak se tady chytem za ruky společně a

Lana Del Rey, Young and Beautiful, další krásná podzimní balada tady u nás na Hit Radio. Podzim venku je, ale pořád ještě babí léto, to nám ještě chviličku i vydrží, tak věřím, že i dobrá nálada. Pokud se o vás pokouší nějaký splín, tak dál poslouchejte Hit Radio a doporučuji i od 15 hodin, protože od 15 hodin zase bude o zábavu postaráno. Dorazí naše odpolední show. Já jsem Jirka Pelnář.

0: který pro vás nachystám na zítřejší poledne. Ještě pořád si to nechávám otevřený, mám tam pár nápadů, ale nechávám tomu ještě prostor, nechávám to dýchat, nechávám to zrát, nechávám to jako víno, které se musí otevřít a nechat ho jenom tak chviličku ještě, jak se to má říkat, jak se to říká správně, dýchat, ano, děkuju, díky za to, já to slyšel, až jsem, nechávám ho ještě dýchat, jo? Těším se moc, zítra ve 12 hodin, tady na Hit Radio. Tak se smějte, přežijte dnešek.
1: Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
2: Trinity Bank Arena 2. října ožije. Přichází bitva o Zlín. Hokejový souboj univerzit. Legendární hit What is Love ve Zlíně živě od hvězdy 90. let Hedoveje a DJ Manene na jednom místě. Akce, kde se baví studenti, rodiče i děti. Vstupné od 119 korun. Přijď a zažij hokejovou bitvu o Zlín. Více na bitvaozlin.cz.
3: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
4: No jasně, z MND to jde.
3: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
5: Hraní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice houstnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Vsaďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dealera.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell, půl litru, jen za 25,90. Albert. Dle srovnání 23. 9.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Teď nejlepší dopravní servis na východě Moravy, opatrně přes Kněžpole. Tady máme překážku na vozovce, je tam nějaký kus železa. Prosím vás, opatrně, než to někdo uklidí. Tady projíždět opatrně, no a kdyby náhodou přibylo něco nového, tak 601 13 1305, náš WhatsApp.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu.

0: tmavé maso mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Město Brumov Bylnice zahajuje prodej moderních družstevních bytů 1+KK až 3+KK s balkónem či terasou a s možností převodu do osobního vlastnictví. Klidná lokalita obklopena krásnou přírodou a kompletní občanskou vybaveností. Nyní vám stačí jen 25% z pořizovací ceny. Více na webu družstva www.bdbb.cz.
2: Pozor, mimořádná zpráva. První mrazíky na naše území ještě neudeřily, ale od října očekáváme plné pneuservisy. Nečekejte na fronty a přezujte v Best Drive už v září. V Best Drive získáte 10% slevu na přezutí a jistotu kvalitní služby. Nečekejte, až bude plno. Přezujte v září v Best Drive s extra slevou 10%.
3: Aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Zlín.
4: 15 hodin, krátké zprávy pro východ Moravy a Šárka Hlubcová. Už od zítřka budeme mít znovu regulované ceny pohonných hmot. Ministerstvo financí bude každý pracovní den vyhlašovat maximální ceny benzínu i nafty pro následující den. Co můžeme očekávat, nám řekne ekonom Lukáš Kovanda.
5: Nějakého zásadního zlevnění, že by se měli řidiči dočkat, to určitě ne. Bude tedy záležet na vývoji v Perském zálivu stále. Budou se pouze tlumit, řekněme, určité extrémní cenové šoky, ale to je všechno.
4: Tato regulace má zatím trvat do konce měsíce. Valašské Klobouky chystají opatření pro zadržení vody v krajině i ke zmírnění rizika povodní. V ohrožených lokalitách, jako je Nádražní ulice nebo oblast nad koupalištěm, už jsou vybudované či rozšířené poldry. Nad sídlištěm Luční se počítá se vznikem mokřadních tůní. Babí léto bude v Česku přetrvávat i na začátku října. Nadprůměrně vysoké teploty by pak mohly vydržet po většinu měsíce, i když se budou s blížící se zimou postupně snižovat. V říjnu se nejspíš nevylepší situace se suchem, protože ve výhledu počasí to nevypadá zatím na žádné větší deště. Fotbalisty Vsetína dnes čeká těžká prověrka v MOL Cupu. Třetiligový celek už za půl hodiny doma vyzve prvoligové Bohemians a utkají se o osmifinále. Do toho už postoupila většina prvoligových klubů, včetně Zlína a Slovácka. Jako jediná neuspěla Olomouc.
6: Italský design, italská elegance. Nardi nábytek. Objednejte tento týden se slevou 15%. Kód podzim 15. Itálie v zahradě Tlumačov. Itálie v zahradě CZ.
3: Počasí v pěti slovech.
7: Tak jak je venku na pět slov?
4: Je krásně, zítra bude taky.
7: Děkujeme.
3: Možná nejsme největší kraj.

0: Mě to tak baví tady ten začátek.
1: Mě ještě ten konec šárku. Do ticha tam to.
0: Nechtěla bys si někdy třeba zápasit?
1: Já potomhle rozhodně, tyjo. Pojďme rovnou, teď fight, dáme si to tady.
0: Já jsem úplně ready, normálně potom je skočit tuhle chvilku. No tak prosím vás, za chvilku, ale skočíme do krajské nemocnice Tomáše Bati, tam se hledají dobrovolníci, tak si řekneme nejen na co, ale zároveň, jak bychom se třeba my dva mohli zapojit.
1: No, jestli umíš číst, tak já vím jak, ale nejsem si u tebe jistá, Pavle.
0: Tak já zkusím něco přečíst. Krajská nemoc...
1: Pájaši kulka, výborně.
0: Díky.

0: Za námi Hůzír, tady odpolední show na Hit Radio Zí. No a jak už zaznělo, krajská nemocnice Tomáše Bati hledá dobrovolníky, co by mohli zpříjemňovat čas pacientům a třeba i těm jako nejmenším, třeba dětem, ale ne nutně. Můžete jít klidně třeba se domluvit, že půjdete na oddělení třeba tam, kde jsou jako normálně dospělí.
1: Přesně tak, klidně za seniory, že jo, protože ti to taky velmi ocení, kolikrát za nima prostě nemůže každý den někdo přijet, tak jsou rádi, když tam někdo zajde. No.
0: A já potřebuju svolení, jestli můj nápad je ten dobrý.
1: Není. Jsem si jistá a myslím, že každý náš posluchač taky, že tvůj nápad nikdy nebude dobrý.
0: Ale, už se
1: ale pojď, no tak
0: se
1: vám řeknu. Dobře?
0: Mě napadlo, protože mě doma nikdo neposlouchá.
1: Že bys chtěl tam vykládat.
0: Protože já vždycky se chci doma povídat o hrách a mojou to prostě hrozně nezajímá.
1: Počkej, že bys chtěl, že nějakou třeba 80-letou babičku a začali tam vykládat o gameskách.
0: Já bych jí vysvětlil, jak to funguje dneska, jak to vypadá.
1: Jo, a víš, co ona bude říkat, ježiš, to za nás bylo lepší teda.
0: A to by bylo hezké, dali bychom si turka, bylo by dobře. Tak prosím vás, teďka ale na vás, co byste vy pro ně udělali, pro ty pacienty? Jo, kdybyste měli tu možnost, což máte, kdybyste se rozhodli, že půjdete jako dobrovolníci do krajské nemocnice a zabavit ty pacienty, tak jak? Protože je to varianta, že pokud máte třeba speciálně vycvičeného pejska, můžete s pejskem, jo? Nebo jim můžete vykládat příběh, co já vím? Nechám na vás, 601 13 13 05.

0: i přesto, že můj nápad úplně neprošel, jak já jsem si myslel, že na jako dobrovolník do krajské nemocnice Tomáše Bati půjdu vyprávět o hrách, tak ne.
1: Jako třeba jako můžeš, ale to spíš na tom dětském oddělení bych to zkusila. Tam tě budou hodně jako za to mít rádi, ale co? Jako ti seniori úplně nevím, jestli
0: to. Vzal tablet, abych jim to všechno ukazoval.
1: No jasně, to budou i ty rodiče budou nadšení, že tam zase do těch dětí někdo něco spadne na tabletu.
0: Mají nemocní děti, tak budou rádi, že někdo pobaví, ne?
1: Jasně, jo, no, asi jo, to je pravda.
0: Tak teďka otázka, co vy, kdybyste šli dobrovolničit, tak jak byste se k tomu stavěli? Jana, já bych přečítala Harryho Pottera nebo takové nějaké krásné knížky a pohádky a to by mi přišlo hezké. Mně ne.
1: Proč ne? Teď to je právě skvělý. Já to úplně přes jakou roli vidím svoji taky tam, tak jako kdybych se tam někdy vydala.
0: Tak no, běžte do krajské nemocnice číst šestý díl Harryho Pottera, jak zemře Brumbal. To je velká paráda. To chci. No si, ne, já bych vynechal některé pasáže.
1: Hlavně prostě, než se k tomu dostaneš, tak to tam budeš muset chodit jako 4 roky, jako, abys, tyjo, to je strašně dlouhý.
0: To je pravda, to je no, pravda.
1: Teda, to je nějaký jako jednodušší příběh, nějaký jo, rychlejší, jo, jak to cípá trošku.
0: Třeba strnky brnky nebo tak něco. Irča, já bych řekla všechny vtipy, co mě táta naučil, některé jsou i ostřejší, ale humor léčí, tak bych byla taková doktorka vtipem.
1: Ježíš, to je krásný, tenské, ale jo, to je moc pěkný, no. Já mám celé, tak Iri, prosím tě, přihlaste.
0: Jo. Tak skvělně si projde tenhle můj humor, Šárka přijde do baru a říká, ne, to se nechá na pozit. A Dan, pozor, Dan, jo, to je podle mě highlight. Vzhledem k tomu, že jsem na střední chodil často na menší vystoupení jako clown, u mě je to jasné. A dost možná bych ten kostým pořád oblíkl. Na tím pouvažuji.
1: Je, vidíš to, zdravotní klauni, to je taky moc pěkný. No. A vlastně to asi jde, asi tam můžeš být jako dobrovolník, jo, a prostě si jít za klauna, ne?
0: Jo.
1: Nebo tak v tom případě hokejovou masku, Pavle, si můžeš si jít a zajít na dětské oddělení, to bude super.
0: Já tam klidně přijdu takhle a oni řeknou, vy jste ten clown, to vidím.
2: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
3: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
4: Město Kroměříž a Dům kultury zvou na Den uniformovaných sborů. Sobota 3. října od 10 hodin na kroměřížském letišti. Letos bude v duchu hasičů a hvězdou je originální americký fire truck. Těšte se také na leteckou akrobacii, statické a dynamické ukázky i historická letadla. Vstup zdarma. Den uniformovaných sborů Kroměříž.
5: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
6: No jistě.
5: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
6: No jistě.
5: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
6: No jistě.
5: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
7: Pátek 2. října, pouťová megaparty na hale. Vstupné 150 korun. Zahraje DJ Simona, DJ Trnka a skupina Křídla. Sportovní hala Uherský Brod. Vstupenky na uherskobrodská.cz.
8: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
9: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
10: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
11: No, říkala, že nic nechce.
10: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
11: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
12: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
11: Romantickou večeři.
12: Pobyt pro dva.
11: House running.
12: Jízdu v supersportu.
11: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
12: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
11: Nejlepší zážitky hledejte na
13: firmanazážitky.cz.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0 litru za 89,90. Lidl, ta se vyplatí.
15: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
16: Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

hlavou proti zlínu. Pojďte si procvičit mozkové závity. Volejte 601 13 13 05.

0: proti zlínu. Hlavou proti zlínu.
1: 47 hodin, 47 minut a zhruba 38 vteřin do absolutního zahájení a startu bitvy o Zlín už tento pátek u nás na Zimáku. Nutno podotknout, že tam budou dvě velká utkání, dvě hudební show, jeden velký večer přijede Headway, bude to hodně, nicméně pošlem tam pravděpodobně Pepču gratis. Nazdar Pepčo.
2: Ahoj.
1: Tak prosím tě, před tebou tři jednoduché, no jednoduché, uvidíme, jak moc těžké nebo jednoduché otázky to budou. Bude to na téma bruslení. Byl jsi někdy s dětma nebo sám si zabruslit?
2: No, už to bude nějaký ten pátek.
1: Tak je na čase právě teď otřepat všechny vzpomínky. Jdem na to?
2: Můžem.
1: Otázka první. Co to znamená, když se řekne, že někdo umí brzdit pluhem? Za A. Umí brzdit nohama do písmene V. Za B. Umí zabrzdit hlavou o mantinel. A nebo za C. Neumí brzdit, nějak to dopadne.
2: Tak to bude za A.
1: Jasné, jasné. Dvojka. Co má člověk udělat, když před ním bruslí někdo pomalejší? Za A. Bezpečně ho předjede zleva. Za B. Zařve uhni. A nebo za C. Nebude předjíždět. Prostě se za ním drží v klidu.
2: Předjel by ho zleva.
1: Dobře ty. Cečko bylo chyták. No a poslední, snad jednoduché. Co je to rolba? Za A. Speciální typ bruslí. Za B. Hokejová výstroj. A nebo za C. Stroj na úpravu ledu.
2: Stroj na úpravu ledu?
1: Bez problému. Hele, nedám ti dva, nedám ti tři, dám ti rovnou čtyři lístky na bitvu o Zlín. Už chceš?
2: Super, ano, děkuju.
1: Tak bude, zařídíme, není problém. No tak musím se zeptat, koho vezmeš, asi celou rodinu nebo kamarády, nebo jak to máš?
2: No, možná nějaké kamarády, možná rodinku.
1: Jo,
2: uvidíme.
1: Jo. Kdo si to víc zaslouží, chápu, dobrý.
2: Tak přesně.
1: Teď tě čeká rozhodování.
2: Kdo zajistí odvoz?
1: Manželka, ne? Tak jo, nechám na tobě, měj se hezky, čau.
2: Díky moc, čau.
0: Poměřte své síly s nejoriginálnějšími mozky východní Moravy. Pojďte svou hlavou proti Pavlovi nebo Šárce. Každé všední odpoledne na Hit Rádiu Zlín.

0: asi někteří vybavíte, že jsme se tady včera v odpolední show na Hitrádiu Zlín bavili o žlutých dveřích ve Zlíně, což je vlastně speciální ne kamenná prodejna, ale místo, kam jako můžete
1: kamená
0: přijít.
1: Kamenná prodejna dobrých nápadů. Jo, pokud máte prostě jakýkoliv trable, složité životní období, tak jdete prostě do žlutých dveří ve Zlíně, tam vám pomůžou. Pavel chtěl si tam jít stěžovat na počasí včera, že?
0: Neprošlo to, vyhodili mě, nevím proč.
1: No, já vím proč.
0: No nicméně, pro ty z vás, kteří se potýkají ve složitém období, tak teďka ještě na mě vyskočilo, že Kroměříž vydala brožuru, která poradí, kam se obrátit v těchto situacích životních.
1: Tak ono toho přibývá, víš co, jako máme to všude kolem sebe, prostě lidi se psychicky hroutí a já se nedivím, protože se toho na nás sype docela dost, tak já nevím, tak dej radši nějakou normální hezkou radu prostě, aby se lidi jako usmívali a měli se rádi a tak.
0: Hlavně se na mě nedívejte, když jsem nahatý, no tak to je jednoduché.
1: Ale to zas by pobavilo.
0: To přijde deprese, ne?
2: Archeoskansen Modrá. Klenot naší historie vás zve. Přijďte 3. října na Den medu a medoviny. Poznejte tajemství včelařství, ochutnejte dobroty raně středověké kuchyně a užijte si den plný zábavy pro celou rodinu. Zve vás Archeoskansen Modrá. Archeoskansen.cz. Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
3: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
2: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
4: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
5: Dopřejte si malé radosti na obchodňáku. Každý den si zaslouží malou odměnu. Ať už je to skvělá káva, dobrý oběd, mača, křupavé pečivo, kvalitní kosmetika nebo uvolňující masáž. Čím se na obchodňáku odměníte vy? Více na obchodnidum.cz.
6: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
7: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
8: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
9: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
2: Do konce října masivní výprodej skladových zásob v Duda koupelny. Více než 100 druhů obkladů a dlažeb a k tomu více než 300 druhů koupelnového vybavení. V Duda koupelny teď získáte na veškeré skladové zásoby slevu od 20%. Duda koupelny.cz.
10: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.

0: několikrát v historii lidstva se nám ukázalo a prokázalo, že zázraky existují.
1: To je pravda.
0: No.
1: No.
0: A jeden uvidíme naživo, možná. Ale je, jako jsme velmi blízko tomu ten zázrak vidět.
1: Já úplně, jako fakt mi to štrtuje v hlavě, říkám si, co zase myslíš a úplně v tom cítím, že se mi chci zase vysmát s něčím, že?
0: Nechci.
1: Ne? Tak ne? Povídej, jaký zázrak se teda může stát?
0: Berani vyhrajou.
1: Hej, ano, je to tady.
0: Jako, ne, tak pojďme si říct, pětkrát prohráli. Ne,
1: prostě dneska ukončí sérii proher, tak si to řekněme, prostě vyhrabou se z tohoto složitého období a bude všecko zalité sluncem. Akorát víš co, ono zároveň dneska je takový divný den, protože dneska v Hradišti otvírají nový zima. Uh-huh. A já mám na mé strach, aby nebyly lepší, než my tady ve Zlíně potom časem, víš.
0: Budou,
1: ty jsi řekl, že budou,
0: nebudou,
1: fakt.
0: Ne.
1: Jo, nebudou, dobrý.
0: A jakmile domluvme se na jedno, jestli tam jdete, a jakmile Berani dají gól, tak všichni vstanete a budete křičet zázrak, zázrak!
1: Budou nadšení.

0: Staré město na vědomost dává, že akce Michalské slavnosti se u nás odehrává. Zveme vás na Michalské slavnosti Hody s právem. Krojovaná chasa, hodová obchůzka, hodové tanečky. Od čtvrtka až do neděle. staréměsto.uh.cz
1: V Penny nyní najdete plyšáky do každé postýlky. A navíc fakci, brokolice balená kus za 19,90 a čerstvá vejce z podestýlky Karlova koruna 10 kusů za 24,90. Penny.
2: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
3: KGM Corando, Torres i Action teď v akční nabídce od Unicars.cz Zlín. Přijďte si prohlédnout KGM do Unicars.cz Zlín.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Zlín.
6: 16 hodin, krátké zprávy pro východ Moravy a Šárka Holubcová. Uherské Hradiště už má nový zimní stadion, dnes ho otevřeli, sloužit bude sportovcům i veřejnosti, pokračuje starosta Stanislav Blaha.
7: Ten nový stadion nabízí zejména dvě ledové plochy. Myslím si, že zde vzniká kvalitní zázemí pro všechny sportující, 16 šaten a ubytovna, která umožní pořádání letních kempů, ale například i soustředění. Stadion je navíc v pasivním standardu, to znamená, jeho energetická náročnost odpovídá těm nejpřísnějším podmínkám.
6: O bruslení i hokej je v Hradišti velký zájem. Ve sněmovně dnes pokračovalo jednání o pokusu svrhnout vládu. U řečnického pultu se nadále střídají koaliční poslanci, i když mluví k téměř prázdnému sálu. Už předem avizovali, že schůzi využijí k propagaci svojí práce. Opozice by se ke slovu měla dostat zítra. Česká televize už má plán, jak uspořit kvůli plánovaným škrtům vlády. Například nebude vysílat pěveckou soutěž Eurovize, zruší se třeba i dětské pořady Draci v Hrnci a Šikulové, zanikne i noční zpravodajství na ČT24 vysílané z Brna a Ostravy. Obě studia přijdou i o natáčení pořadu Sama doma. Hokejisté Zlína dnes zkusí ukončit sérii porážek a vymanit se ze složité situace. Doma vyzvou Třebíč, která naopak dokázala bodovat ve třech posledních zápasech. Úvodní vůli padne v 17.30. Ve stejný čas rozehraje svůj zápas taky Vsetín, který dosud neprohrál. Dnes se představí na nepříliš oblíbeném přerovském ledě. Parádní počasí nám na východě Moravy pokračuje, je slunečno a maxima až 24 stupňů. Podobně hezky má být u nás v regionu nejméně do konce týdne.
8: Italský design, italská elegance, Nardi nábytek. Objednejte tento týden se slevou 15%. Kód podzim 15. Itálie v zahradě, Tlumačov. Itálie v zahradě, CZ.
9: Zavři komp, zamkni dílnu, švihaj dom. Odpolední show Hit Rádia Zlín s Pavlem Cackem a Šárkou Holubcovou je tu.
10: A právě protože já jsem vždycky ten, co nikdy nic neví a Šárka ví všechno, tak teď to otočíme. Která obec ve Zlínském kraji má přesně 1000 obyvatel? Já to vím.
11: Ty kráso.
10: Já to vím. Já jsem se to teda vygooglil, ale já to vím.
11: A je to aspoň mi poradit, jestli je to město, no tak to
10: končící,
11: musí být vlastně určitě Dětina,
10: končící,
11: že?
10: Končící na, začínající na K, končící na Ašava.
11: Tak počkej, dej mi chvilku, Karolinka.
10: Ne, prosím, zdravíme do Kašavy, víte se tam famózně.
11: Počkej, do Kašavy nebo na Kašavu? Ha? Nevíme.
10: Mějte se hezky.
11: Jo.

Již nejlepší dopravní servis na východě Moravy a jdu vlastně potěšit, protože nevidím žádné nečekané komplikace. Tak hlavně na těch cestách ve Zlínském kraji máme klid i nadále. 601 13 13 05, náš WhatsApp.

0: Já i když nerad, tak tady odpolední show na Hit Radio Zlín otevřuju takovou tu schránečku, kterou jsme si asi všichni někde s těma myšlenkama nepříjemnýma schovali hluboko. Hluboko někde v mozku, teďka to vyhrabem zase a vzpomeneme si na tu nemocnici, která se měla stavět vlastně vedle Malenovic nebo u Malenovic. Asi všichni víme.
1: No jasně.
0: Tam to sebou neslo řadu komplikací, nicméně teďka probíhá urbanistická soutěž mezi 8 nápady, co by se mělo postavit v těch Malenovicích právě na tomhle místě.
1: Hele, a zeptal se třeba vás místňáku někdo, co byste tam jako chtěli?
0: Ty
1: jsi chtěl zase postěžovat. Dobře, promiň, tak jako bych nic neřekla, pokračuj.
0: Já chci jenom říct jednu důležitou nepatrnou věc. Mně se nikdo neptal.
1: Jak je to možný, Pavle?
0: No, možná se ptali, možná já nevím,
1: jo, možná se nebyl doma zrovna, nebo to hodili do schránky a ty to nevíš.
0: Nevím, ona je furt plná, to neřeším. Nicméně já se ptám teďka ale vás, co tady ve Zlíně chybí a mělo by se tam postavit? Možná tady někdo totiž přijde s lepším nápadem než jeden z těch 8.
1: Myslíš, jo?
0: No tak je tam třeba mrakodrap, jo.
1: No tak to je trochu jako, nuda, že?
0: No přesně.
1: Máme jeden, že jo? Tak
0: přesně, na co dva? To je zbytečný, to je jako doma máš chlapa jednoho, nechceš dva, jo?
1: No, tak. No ne, samozřejmě.
0: Počkej!

0: Jirkou jsme se tady odpolední show na Hit Radio Zlín tak jako rozvášnili na téma, co se bude v Malenovicích, já jsem se rozvášnil, přiznávám, co se bude v Malenovicích vlastně stavět. Teďka se vybírá jeden z 8 nápadů a co byste tam ale postavili vy, kdybyste měli tu moc?
1: Takové ty velké pozemky, kde měla být původně nemocnice.
0: No právě.
1: Jo no, tak povídej, to mě zajímá, co tam lidi chtějí. Prosím tě, neříkali akvapark, že ne?
0: Ne.
1: Dobře.
0: Patrik, já bych tam chtěl park, nějaký krásný, velký na tom celém poli, to by bylo nádherné. A to je, pozor, to je dobrý nápad.
1: Jo, a tak tam je kousek zatím les přece, že jo?
0: Ty nestěžuj si, buď ráda.
1: A Křižtof, tam je taky klid a stromy.
0: Ano, tam se chodíme projít normálně.
1: No já jsem tam chodila vždycky číst na Hřbitov v Malenovicích, to je skvělý místo. Ne? Dobrý, máš, pojďme dál, dobrý.
0: Jak se jmenuje,
1: takže Patrik chce park, jo, pojď dál.
0: Jak se jmenuje psychiatr, prosím tě, no, viděl. Dobrý, Hanka, nějaká soukromá škola, která by měla super postavení ve městě, blízko k přírodě, centru, velký prostor.
1: A to je docela hezký nápad, tak to se mi líbí.
0: Pěkné.
1: Fajn, fajn.
0: A pozor, potom nějaký Pavel C. napsal baseballový stadion.
1: Kdo to asi bude, Pavel C.?
0: Netuším.
1: Tajemné jméno C a končící Acek, jasně.
0: To bude velký frajer.
2: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jarok prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
3: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
4: Už žádný, mami, restartuj to.
5: Už se mi nesekne při penaltě.
6: Už nespanedeš páříma s klukama.
3: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 Kč měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: Udělejte si radost s novými kousky přírody. Zahradnictví Spomyšl má tisíce sazenic, stromků i květin pro každou zahradu. Přijďte si vybrat nebo objednejte na našich stránkách zahradnictvíspomyšl.cz. Těšíme se na vaši návštěvu. Zahradnictví Spomyšl. Kvalita, která roste.
8: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
9: No jasně, s MND to jde.
8: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 270 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
13: Hit Radio.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: dneska nás čeká NZ-ko, nejzbytečnější zpráva dne, kterou si ještě večer budete pamatovat. A dozvíte se důvod, proč byste měli, pokud narazíte na ptakopiska, ho celého olízat.
1: NZ-ko. NZ. Nejzbytečnější zpráva.
0: Obzvlášť pokud pijete kafe.
2: Jo, přesně tak, ano, protože, přátelé, ptakopisk potí mléko.
0: Hele, a ptakopisk je chlupatý?
2: Ptakopisk je takový to divný, takový ten mix všeho dohromady. Já mám pocit, to je nejdivnější zvíře na světě a teď ještě potí mlíko jako
0: pro mě. To je hrozný.
2: Ale opravdu, řekl jsi to velmi dobře, protože ono opravdu prostě ti savci, že jo, jsou nakladou vajíčko, mládě se potřebuje nějak jako nakojit, že jo.
0: Jasně.
2: No a je to fakt tak, že oni prostě nemají bradavky, tak to mají vypotí a to mládě si to olíže, takže pohoda.
0: Už to nemají ženy taky.
1: Nejzbytečnější zpráva. To nejzbytečnější info, které dnes rozhodně nebudete potřebovat, ale stejně si ho budete pamatovat. Hit Radio Zlín.

0: jsem se hluboce zařekl, že tady na Hitradio Zim odpolední show nebudu já osobně nějak rozebírat velice volby, protože to je každého věc, to je samozřejmě vaše věc.
1: Počkej, ty to porušíš a jdeš jako řešit volby?
0: Trošku.
1: Ne.
0: Nebudu nabádat k absolutně k ničemu, jenom je tady nápad. Zatím forma nápadu, jo. Že by se změnily ty podmínky těch voleb a že by volil každý podle toho, kolik má dětí. Pokud nemáte žádné, měl byste jeden hlas. A pokud máte 3 děti, tak byste
1: tak
0: měli
1: 4 prostě
0: hlasy.
1: Za sebe plus za každý dítě jeden.
0: Takže každé dítě, já si myslím, že do 18
1: počkej,
0: let.
1: Snažím se to teďka nějak jako z toho, jestli je to vlastně dobrý, není to dobrý nápad.
0: Já nad tím přemýšlím od rána a říkám si, jestli to je dobře. Jako.
1: Počkej, a když to otočíme, myslíš, že by to lidi donutilo mít víc jako dětí? Víš, že by to zvedlo porodnost, protože prostě by byli tak jako... Občansky prostě aktivní, že by chtěli prostě mít víc hlasů.
0: Já toho frajera chci tak volit, pojď moja.
1: Přesně, tak jdeme.
2: Klikni! Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší
3: novou generaci skládaček Samsung Galaxy Z8.
2: Když mobily?
3: Tak Mironet, klikni dvakrát.
4: Poslouchejte i tento víkend Hit Radio a buďte o zážitek bohatší. Vyhrajte voucher na 5000 korun od Slevomatu, protože ty nejlepší zážitky zkrátka musíte zažít.
5: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v ČR. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.
6: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
7: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
8: No jistě.
7: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
8: No jistě.
7: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
8: No jistě.
7: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
9: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
10: Reklamy byly dlouhé? No jo, ale my z něčeho tuhle zlínskou dvojku platit musíme. Pavel a Šárka, dej si odpolední show Hit Rádia Zlín.

0: odpolední show na Hitrádiu Zlína. Už vám někdy někdo řekl zprávu taková, která by vás potěšila a urazila zároveň?
1: Jasně. Určitě, já jsem například žena, takže já si ve všem najdu něco, rozumíš, prostě. Jako, když řekneš, dneska ti to sluší, tak já řeknu, jak jako dneska, tak každý den mi to sluší.
0: Já jsem myslel něco jako, že ta tvoje druhá brada je dneska krásná.
1: Jasně,
0: tak to je něco, co chápeš.
1: Jo? To bylo, přece to řešili v tom, teorii velkého třesku, že jo, neznám příliš žen, které vypadají tak dobře i s takhle mastnými vlasy.
0: To je skvělý. No, tak teďka ty jednu takovou právě budeš mít.
1: Ano, přesně, od zítřka máme regulované ceny pohonných hmot a bude nám to k ničemu.
0: Děkujeme.

0: nejlepší dopravní servis na východě Moravy a i takhle na podvečer už vidím klid a pohodu, tak prosím vás, hlavně v klidu z té práce, nikam to neuspěchat. 601-13-13-05, náš WhatsApp.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mlété maso mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
3: Samsung Galaxy Z Flip 8 5G. V Mironetu nyní za super cenu 25 990.
4: Jupi!
3: Chytré focení, velký displej, 256 GB prostoru pro všechno, co máte rádi.
4: Rozložte nové možnosti.
3: Když mobily,
4: tak Mironet. Klikni dvakrát.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Zlín.
6: 17 hodin, krátké zprávy pro východ Moravy a Šárka Hlubcová. Už od zítřka budeme mít znovu regulované ceny pohonných hmot. Ministerstvo financí bude každý pracovní den vyhlašovat maximální ceny benzínu i nafty pro následující den. Co můžeme očekávat, nám řekne ekonom Lukáš Kovanda.
7: Nějakého zásadního zlevnění, že by se měli řidiči dočkat, to určitě ne. Bude tedy záležet na vývoji v Perském zálivu stále. Budou se pouze tlumit, řekněme, určité extrémní cenové šoky, ale to je všechno.
6: Tato regulace má

0: zatím trvat do konce měsíce. Valašské Klobouky chystají opatření pro zadržení vody v krajině i ke zmírnění rizika povodní. V ohrožených lokalitách, jako je Nádražní ulice nebo oblast nad koupalištěm, už jsou vybudované či rozšířené poldry. Nad sídlištěm Luční se počítá se vznikem mokřadních tůní. Donald Trump podepsal s představiteli firem v oboru umělé inteligence dohodu o regulaci. Ujednání označil americký prezident jako morálně závazné. Ještě tento týden chce jmenovat i zmocněnce pro AI. Přestože nový španělský trenér Santi Denia nedokázal s českými fotbalisty ani ve druhém utkání Ligy národů bodovat, byl na svůj tým za předvedený výkon hrdý. Španěl řekl, že cítí důvěru od hráčů a nepochybuje, že se společně vydali správnou cestou. Jasná obloha s námi na východě Moravy vydrží i během noci. Teploty budou kránu klesat zhruba k 10 stupňům. Babí léto nám pak bude pokračovat i zítra. Bude prakticky stejně jako dnes. Slunečno a až 24 stupňů.
1: Italský design, italská elegance. Nardi nábytek. Objednejte tento týden se slevou 15%. Kód podzim 15. Itálie v zahradě Tlumačov. Itálie v zahradě CZ.

0: Už to jo, standardně známe a vidíme, že když žádáte někdo o práci, tak standardně v těch podmínkách je třeba, nevím, 4 olympijské medaile, 6 vysokých škol a podobně.
1: Jasně,
0: tak,
1: hlavně praxe asi 30 let je potřeba.
0: Tak teďka se očividně budou hodně nabírat do firem z Ostrovské Nové Vsi lidi.
1: Cože, prosím?
0: Tam mají 5 zlatých krásných medailí. Jo,

0: Hit Radio Zlín s vámi, tak jako odpolední show Pavla Šárka, no a kajakáři a kanoistky z Ostrožské Nové Vsi byli na mistrovství České republiky
1: během posledního... A úplně to tam vymetli, řekni to takhle, řekni, že to tam prostě jako, jako by tam ani nebyli soupeři.
0: Já jsem si to napsal jako vyhráli dominantně.
1: No tak jo, tak
0: stačí to?
1: To je trapný sice, takový jako hraný, ale jinak jo, no.
0: Byli brutální a nedali nikomu žádnou šanci
1: přesně
0: na vítězství.
1: Přesně tak, to je ono.
0: Tak v pěti kategoriích, takže pět medailí vezou zpátky, zároveň i titul mistrů republiky. A já, jako možná to tím, že se nedívám na zprávy, ale chtěl jsem říct, že jako nikde jsem to ve zprávách neviděl.
1: Tak
0: ale
1: ono
0: já...
1: je to takový okrajový sport, co si budem furt, bohužel je to tak, no. Tak není to ani hokej, ani fotbal, takže v Česku to má těžký, jako.
0: Ostrožská Nová Ves jsou prostě bohyně a bohové. Dobře se to sklonil, bohové.
1: Sklonil, výborně se tomu sklonil těm bohům.

0: my si řekneme, co je na světě nejkrásnější.
1: Ženy?
0: To je druhá nejkrásnější.
1: To je až druhá, jo, počkej.
0: Druhá, protože...
1: Příroda to asi nebude pro tebe, že?
0: Protože tady v téhle věci máte víc pokusů, vlastně až nekonečno, a má to lepší grafiku.
1: Cože?
0: A to gamesky.
1: To je jako vážně. Ty máš radši hry než ženy, jo?
0: Jak kdy? No. Jak kdy? Ono se to vědí.
1: Ideálně dohromady, když to je, že?
0: No tak.
1: Jo, jasně, jasně.
0: To je pak úplná paráda.
1: Když hraješ gamesky a nahá žena ti přinese pivo, to je ten správný jako den.
0: Cashby. No tak prosím, je tu nový remaster Zaklínače 3.
1: A nekeci.
0: Vyšel včera vlastně.
1: To já vůbec nevím.
0: A k tomu včera vyšla i hra Transport Fever 3, kde jste jako logistický bůh. A já jsem
1: já tak už hnedka, nevím, co to je Transport Fever.
0: Já jsem hnedka koupil. Tam si tam třeba převážíš lidičky, nebo převážíš nějaké zbožíčka.
1: Jo, počkej, Transport Tykun jsem hrávala já, když mi bylo asi 12, takže to je furt to samý, jenom lepší. Jo,
0: tak já jsem jenom chtěl říct, že to je vlastně takový jako velký milník.
1: Já mám dotaz. A Zaklínač 3, to je tam ten divoký hon, nebo to není ono?
0: Ano.
1: To jsem hrála i já. Fakt? No, ale vůbec mi to nešlo teda, upřímně.
0: No já se nedivím, to je ale v pořádku.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
3: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
4: Pozor, mimořádná zpráva. První mrazíky na naše území ještě neudeřily, ale od října očekáváme plné pneuservisy. Nečekejte na fronty a přezujte v Best Drive už v září. V Best Drive získáte 10% slevu na přezutí a jistotu kvalitní služby. Nečekejte, až bude plno. Přezujte v září v Best Drive s extra slevou 10%.
5: Trinity Bank Arena 2. října ožije. Přichází bitva o Zlín. Hokejový souboj univerzit. Legendární hit What is Love ve Zlíně živě od hvězdy 90. let Hedoveje a DJ Manene na jednom místě. Akce, kde se baví studenti, rodiče i děti. Vstupné od 119 korun. Přijď a zažij hokejovou bitvu o Zlín. Více na bitvaozlin.cz.
6: Město Brumov Bylnice zahajuje prodej moderních družstevních bytů 1+ KK až 3+ KK s balkonem či terasou a s možností převodu do osobního vlastnictví. Klidná lokalita obklopena krásnou přírodou a kompletní občanskou vybaveností. Nyní vám stačí jen 25% z pořizovací ceny. Více na webu družstva www.bdbb.cz.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 69,90. A slunečnicový olej Majola, litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
8: Lásko, jaký bys chtěla auto?
9: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
8: Ale já myslel, jakou barvu?
9: Barvu? Já tak to nevím.

0: snídaně šampionů na Hit Radio.
1: Prosili jsme vás tady o rady pro moji budoucí švagrovou, brácha jí požádal o ruku, řešíme doma teďka téma té svatby a chtěla jsem vědět, co za vás byla na svatbě nějaká zbytečnost, nebo co jste naopak podcenili. A já vám musím předem říct, když se tak koukám na ty zprávy, díky za nic, ale něco se tam najde.
2: Ne, já teda musím říct díky za ty vaše zprávy, protože to by nás vlastně ani ve snu nenapadlo.
1: Petr, hlavně nepodcenit výběr nevěsty, protože pak je celá svatba zbytečná. Šťastně rozvedený Petr.
2: Dobré ráno. Na mé svatbě byl zbytečný ženich. Bohužel jsem na to přišla až o pár let později. To píše Zuzka z Telče.
1: Romča, na mojí svatbě byla zbytečná moje nastávající tchýně.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: se tak dívám do kalendáře, tak tento víkend, co nás čeká, tak i pro Hit Radio Zlín na odpolední show bude velice vypjatý a náročný.
1: A ledový hlavně.
0: No to velmi.
1: No jo, protože my budeme teda v pátek na bitvě o Zlín, takže to je na hlavním zimáku zlínském a hned v sobotu jdeme na vedlejší halu a tam bude co? Řekni.
0: Tam bude veřejné bruslení, prosím vás, přijďte, budeme moc rádi. Od 6 do půl 8, hodinu a půl, se tam budeme moc veřejně bruslit. Jenže vy tam budete mít specialitu. Za prvé, k tomu budete mít super muziku.
1: To ano, protože my budeme dělat prostě DJ, bude to skvělý.
0: A za druhé, my tam budeme s vámi.
1: A budeme živě vysílat, přátelé, takže můžete jako nasadit brusle a celému zlínskému kraji říct zdarec, já bruslím, co děláš ty?
0: To ti napadlo teď.
1: Ano, to je dobrý.

0: aniž bychom si to někteří uvědomovali, tak je středa 30. září.
1: Je to tak? Přežili jsme první měsíc školy, přátelé, takže každý rodič, tenhle potlesk, to je pro vás. Gratuluju.
0: Jste naši favoriti, milujeme vás.
1: Já tě nevím, ale ten začátek školního roku je vždycky fakt brutál. To je prostě, řešíš kroužky, prostě logistiku, toto, tamto, teď prostě nakupuješ všechny ty jako sešity a tak. Já si přiznám, že moje děti ještě nemají všechny učebnice stále.
0: Klasika.
1: Protože, jo, to je v pohodě, jo.
0: To je normální.
1: Jsi mě uklidnil, fakt? Já jsem myslel, že jsem úplně nejhorší matka na světě.
0: Ne, já jsem stále někdy 1. 2. září přišel do školy a někdy 4. ledna se kupoval první učebnice.
1: Výborně.
0: Úplně v klidu. Jako.
1: No a jak dobře dopadnul, přátelé. Takže jestli jste ještě nekoupili vašim dětem učebnice, buďte v pohodě.
0: Pak chodíte do rádia a uráží vás kolegyně, to je
1: no,
0: super.
1: Krásný. Jako.
2: Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
3: Do konce října masivní výprodej skladových zásob v Duda koupelny. Více než 100 druhů obkladů a dlažeb a k tomu více než 300 druhů koupelnového vybavení. V Duda koupelny teď získáte na veškeré skladové zásoby slevu od 20%. Dudakoupelny.cz.
4: Staré město na vědomost dává, že akce Michalské slavnosti se u nás odehrává. Zveme vás na Michalské slavnosti Hody s právem. Krojovaná chasa, hodová obchůzka, hodové tanečky. Od čtvrtka až do neděle. Staré město.uh.cz.
5: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
6: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
7: Když jde o zdraví.
5: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
6: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
8: MG teď u Unicars.cz Zlín za ty nejlepší možné ceny. Přesvědčte se na www.unicars.cz. Když MG, tak od Unicars.cz Zlín.
9: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
10: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
11: No, říkala, že nic nechce.
10: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
11: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
12: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
11: Romantickou večeři.
12: Pobyt pro dva.
11: House running.
12: Jízdu v supersportu.
11: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
12: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
11: Nejlepší zážitky hledejte na
13: firmanazážitky.cz.
14: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou 72%. Penny.
15: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.

0: je důležitá připomenout tady na Hitrádiu Zín odpolední show, že je středa 30. září.
1: Ano.
0: No a blíží se nám 18. hodina. To znamená, že je konec odpolední show.
2: Je to tady, tram tadada. Tady.
0: To byl ten nejsmutnější.
2: Jože, já to umím, ale já to fakt umím.
0: Jo?
2: Vždycky, když se třeba víš, jako s mojím, ne že hádáme, ale když potřebuji jako cinknout na tu, víš, jako jemnou nitku, víš, tak vždycky ale tak jo, úplně nahodím tady
0: jo,
2: ten
0: prostě. Jo, víš co, vy ženy vždycky říkáváte a máte vždycky ale pravdu, že říkáte, nejde o to, co jsi řekl, jde o to, jak jsi to řekl.
2: Jak jsi to řekl, přesně
0: to
2: tak.
0: To je prostě pravda.
2: Jo, a pak říkáme, já nejsem naštvaná, já jsem jenom zklamaná.
0: Tak schválně, jestli poznáš moje pocity, když řeknu, počkej, co, to jsem někde slyšel. Tak zkusíme, jestli poznáš moje pocity. No, zítra se na tebe moc těším, to bude velká paráda.
2: Ježiši, takový pozitivní Pavle Sluníčkový, úplně přístup, děkuju.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Na průtahu Hulínem provádí silničáři menší údržbu. Pokračovat budou i zítra v pátek a pracuje se i na silnici z Halenkova přes Nový Hrozenkov a Karolinku až po Velké Karlovice. Je tam snížená rychlost a zákaz předjíždění. Co dál se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0 litru za 89,90. Lidl, ta se vyplatí.
2: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Vaše Toyota.
3: Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Zlín, třída Tomáše Bati 431 u Dřevnice Zlín. T-motor.cz.
4: Uherskobrodská pouť. 3. října zahraje legendární tublatanka Albans a Street 69. Sportovní hala Uherský Brod. Vstupenky na ticketlife.cz.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
2: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Reňková. Sněmovna zahájila odpoledne běžnou debatu o opozičním pokusu o svržení koaliční vlády. Předtím se ve vystoupeních střídali politici s přednostním právem. Jejich projevy vyplnili od úterního zahájení schůze celkem 13,5 hodiny čistého času. Převažovali zástupci kabinetu a koalice. Teď vystupuje většinou opozice, schůze se může protáhnout až do čtvrtka. O přízeň voličů se v komunálních volbách ucházejí tisíce kandidátů po celé republice. Jejich počet se ale mezi jednotlivými městy výrazně liší, doplňuje mluvčí statistiku Jan Cízlar.
3: Největší výběr budou mít voliči tradičně v hlavním městě Praze, kde je pro komunální volby zaregistrováno 1060 kandidátů na 24 kandidátních listinách. Vůbec nejvíce kandidátních listin, celkem 30, bylo zaregistrováno pro volby v obci Kateřinice na Vsetínsku.
2: V tomto případě jde o lidi, kteří kandidují sami za sebe. Každou kandidátní listinu proto tvoří pouze

0: jeden samostatný kandidát. Nákupy z čínských e-shopů nejspíš opět podraží. Evropská unie předává další poplatek ve výši 2 eura za každou celní položku. Uvádějí to Seznam zprávy, podle kterých by k navýšení ceny mělo dojít ještě před vrcholem vánoční sezony. Hokejisté Sparty budou zítra v předehrávce 7. kola Extraligy proti Českým Budějovicím usilovat o premiérové body na domácím ledě v sezóně. Svěřenci trenéra Patrika Augusty mají zatím ze 6 zápasů pouze 2 vítězství. Naopak Motor naposledy v Praze uspěl v lednu 2022.
1: Italský design, italská elegance, Nardi nábytek. Objednejte tento týden se slevou 15%. Kód podzim 15. Itálie v zahradě, Tlumačov. Itálie v zahradě, CZ.
0: Večer a v noci jasno, polojasno, ranní minima 14 až 9 stupňů, po uklidnění větru kolem 5. V oblasti Českomoravské vrchoviny a ve Frýdlanském výběžku zůstane větrno nejen v noci, ale také zítra. Jinak nás ale čeká hezký den, jasná, polojasná obloha, během odpoledne místy přibývání mraků 20 až 25 stupňů.
2: Krásný dobrý večer, 3 minutky po 18. S vámi už Lea a uděláme si ten večer krásně pestře barevný. Plný skvělých songů 80, 90 až po milénium. Tak prosím vás, Skepman, John, právě teď volume doprava a jdeme na to. Skepman,

Heaven Can Wait, Sandra právě teď z Eteru Hit Rádia, 10 minutek po 18. Krásný dobrý večer. S vámi Lea, včera jste slyšeli možná někteří z vás, co jsem měla za příhodu, nehodu a tak podobně, zůstala jsem viset na D1. Naštěstí všechno dobře dopadlo, do Prahy jsem se dostala kolem půlnoci, takže dobrý. Dneska jsem tady s váma, tak doufám, že si ten dnešní středeční večer užijeme, protože polovina týdne je za námi, polovina týdne před námi a k tomu skvělá muzika, 80, 90 až po milénium. Co víc si přát? Dejte mi vědět, jestli už máte padla v práci, nebo naopak někdo startuje ten noční šichtu. Já se vám postarám alespoň do 21. hodiny o playlist. Fireworks, Roxette, právě teď. A pak trošku zpomalíme a dáme si takovou pomalejší hezkou píseň Mad World. Jsme Hit Radio.

0: I tohle vám hrajeme. Hezký dobrý večer, 7:03. Za chviličku pokračujeme dál. Lauryn Hill, Bon Jovi a nebo opět a Radeček.
1: Hit Radio Zlín. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sázímelesynovégenerace.cz.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

poslední zářijový den tohoto roku 2026. Chápete to? Už jenom 3 měsíce a bude tady rok 2027. Budem slavit Silvestra a to tady taky budu v éteru s vámi. Každopádně pokračujeme dál, protože před námi je spousty skvělé muziky, jako třeba tohle. Dario G. Kdo by ho neznal? Typicky melodický songy, taneční, bokem doprava, bokem doleva, takhle při středě, to už je takový malý pátek, ne? Tak dejte vědět, jak jste na tom, většina z vás píše, že už jste z práce doma, dokonce tady napsala Lenka, ahoj Leonko, mě teď startuje noční šichta na benzínové stanici směr D1 Brno, tak hraj krásně, ať nám to tady rychle uteče, no já už neumím dneska ani mluvit normálně, tu pusu si zalepím a budu vám hrát jenom skvělou muziku. Tak klidně pište dál, co děláte, kde se nacházíte, odkud posloucháte a vychutnejte si tenhle skvělý song.

0: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
1: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz

0: v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
1: No jistě.
0: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
1: No jistě.
0: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
1: No jistě.
0: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
2: Archeoskansen Modrá. Klenot naší historie vás zve. Přijďte 3. října na Den medu a medoviny. Poznejte tajemství včelařství, ochutnejte dobroty raně středověké kuchyně a užijte si den plný zábavy pro celou rodinu. Zve vás Archeoskansen Modrá. Archeoskansen.cz.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell, půl litru, jen za 25,90. Albert. Dle srovnání 23.9.
4: Hezký dobrý večer, 19. hodina je tady, ještě 2 hodinky budeme spolu hrát ty nejlepší hity 80. 90. až po milénium. Pokračujeme.

0: Krásný dobrý večer, 19 hodin 10 minut. K tomu my pokračujeme dál nejlepší hity 80. 90. let. Pečo Boys dozněli, ale co bude teď? Nechte se překvapit.
1: Hit Radio Zlín.
0: Vzdálená. Kdo by tohle neznal, tak volume doprava, jdeme zpívat. Užijte si ten dnešní večer a zdravíme paní Karin.

0: Česká rocková klasika, taková romantika vzdálená. Hit Radio Classic stále s vámi. Tak je, Lea, přeju vám krásný dobrý večer. 7:15 aktuální čas. Před námi YouTube, With or Without You, nebo Spooks a taky Avril Lavigne. Spousty skvělé muziky, tak pokračujeme dál. Mluvení bylo dost.
1: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Zlín, třída Tomáše Bati 431 u Dřevnice Zlín. t-motor.cz.
2: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
3: Do konce října masivní výprodej skladových zásob v Duda koupelny. Více než 100 druhů obkladů a dlažeb a k tomu více než 300 druhů koupelnového vybavení. V Duda koupelny teď získáte na veškeré skladové zásoby slevu od 20%. Dudakoupelny.cz.
4: KGM Corando, Torres i Action teď v akční nabídce od Unicars.cz Zlín.
5: Přijďte si prohlédnout KGM do Unicars.cz Zlín.

Posloucháte Hit Radio, s vámi taky Lea, krásný dobrý večer. You too, with or without you, s tebou nebo bez tebe, to my to tady nedáváme bez vás, našich posluchačů. Tak v muzice budeme pokračovat dál, abychom vám udělali co největší radost, protože před námi je jedna z nejvýraznějších tanečních klasických devadesátek, Robert Miles a jeho ikonické Children. Skladba, která v roce 1995, to už mi bylo 10 let, pomohla definovat takzvaný Dream House, jak se říkávalo, tak stlumte svět kolem sebe, přidejte trošku hlasitosti a užijte si tuhle píseň právě teď.

0: Posloucháte Hitradio 30. září, poslední zářijová středa, tak prosím vás, někdy stačí na chviličku jenom zpomalit, nechat všechno kolem sebe jen tak plynout a ponořit se do světa hudby. Do takové hudby, kterou vám servírujeme právě teď, protože za chviličku Support Lesbians nebo Elton John a taky Mojo a nebude chybět ani Toni Braxton. Počkejte si na to.
1: Hitradio Zlín.
2: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v České republice. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
4: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
5: No jistě.
4: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
5: No jistě.
4: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
5: No jistě.
4: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
6: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
7: Nejvíc zábavy, soutěží a informací na jednom místě? Sleduj Facebook, Instagram a TikTok Hit Rádia. Zlepši si náladu.
8: Hit Radio. Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Jedeme, nezastavujeme. Věděli jste, že Depešáci, takzvaně Depeche Mode, původně začínali jako parta kluků z Basildonu, kteří hráli hlavně na syntezátory. Jejich název si dokonce vypůjčili z francouzského modního časopisu, takže to vlastně je trošku móda, trošku elektronika a nakonec jedna z největších kapel historie, kterou prostě zbožňujeme, my tady rádi pro vás hrajeme, tak Depešáci právě teď jenom a jenom pro vás. Hezký večer.

0: Moji milí, pokud milujete devadesátky tak jako já, tak rozhodně si počkejte na pecku, která bude za malou chvilku Bailando a Luna, taky Outcast, Hey Ya. A kdybyste devadesátky chtěli poslouchat pořád, tak my máme takové bratrské Hit Radio, neboli sesterské Hit Radio 90, tak si to vyzkoušejte. Naladíte ho přes aplikaci Radia.cz nebo přes webovky Hit Radio 90 a taky v dabovém vysílání, tudíž i v dabovém vysílání v nových autech. Vyzkoušejte, nebudete litovat, stojí to za to. Za chvilku jsme zpátky.
1: Hit Radio Zlín.

Středa 30. září, poslední středa letošního září. Jo, je to tak. Léto už je definitivně za námi, bohužel, a podzim se pomalinku blíží, klepe nám na dveře, ale my si ještě můžeme vlastně tenhle poslední zářijový večer, tuhle tu středu, pořádně užít, tak si udělejte pohodičku, na chviličku vypněte starosti všedního dne a nechte hudbu, ať prostě udělá, jak bych to řekla, z obyčejné středy trochu hezčí večer.

0: krásný dobrý večer a zároveň vám popřeju taky krásnou dobrou noc. Ať se vám zdá něco hezkého zítra, ať vstanete pravou nohou do toho nového dne, nejlépe s naší snídaní, ano. Budeme i snídat. Ne, samozřejmě snídaní šampionů, budeme se na vás těšit. Michal, Jasmin v plné parádě, taky spousty skvělé muziky, dobré nálady, tak jak to u nás znáte. A hlavně teď ode mě ještě do 21. skvělé hity 80. 90. let až po milénium. A pak vám konečně teda řeknu dobrou noc. Budu se na vás těšit v pátek večer, budeme spolu usínat, druhý den spolu budeme vstávat. Parádička, a to na víkend, toho pro vás chystám strašně moc. Spousty dárečků, skvělé muziky, tak jak to znáte. Teď už ale dobrou noc.
1: Hit Radio Zlín.
2: Zlepši si náladu.

0: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, bannery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

vesmír, co ti ladí. Jsem první červen, když je duben.

0: Archeoskansen Modrá. Klenot naší historie vás zve. Přijďte 3. října na Den medu a medoviny. Poznejte tajemství včelařství, ochutnejte dobroty raně středověké kuchyně a užijte si den plný zábavy pro celou rodinu. Zve vás Archeoskansen Modrá. Archeoskansen.cz.
1: Potřebuješ novou dřevinu pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolhni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.